0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Budíte se v noci horkem? Postele Lusina představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezapomeňte.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
4: Porsche Plzeň.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce?

0: Probuďte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: Ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči zjistí výsledky druhého kola přijímaček. Zájemci o studium na středních školách, kteří se hlásili ve druhém kole přijímacího řízení, dnes zjistí, zda byli přijati a na kterou školu nastoupí. Výsledky budou zveřejněny v elektronickém systému DIPSY i na stránkách jednotlivých škol. Tak držíme palce. Petr Pavel reaguje na vyřazení z delegace. Prezidentská kancelář dnes zveřejní stanovisko prezidenta k rozhodnutí vlády, která ho nezařadila do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Hlava státu již dříve uvedla, že v případě odmítnutí své účasti zvažuje podání kompetenční žaloby. Spor mezi hradem a kabinetem tak může přerůst i do právní roviny. Messi překonal Klozeho a drží střelecký rekord světového šampionátu. Argentinský kapitán se stal z 18 góly nejlepším střelcem v historii mistrovství světa. Dvěma brankami rozhodl o výhře Argentiny 2-0 nad Rakouskem a překonal dosavadní rekord Němce Miroslava Klozeho. Před 39. narozeninami zůstává jediným argentinským střelcem na turnaji. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Karlovy Vary schválily pravidla pro přidělování bytů v opravených domech. Město bude dávat přednost potřebným profesím, mladším nájemníkům, ale také sociálním případům. Prvních několik bytů se začne přidělovat už letos, desítky dalších pak vznikají v ubytovnách, které město postupně rekonstruuje. A co nám na úterý slibuje předpověď? Bude hlavně polojasno nebo skoro jasno, odpoledne pak oblačno. Místy se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty u nás na západě Čech dnes vystoupají mezi 27 a 31 stupňů Celsia.
8: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Stále to platí, stále tady jsme my tři, pořád jsme se neupekli, hezké ráno vám lidi, i vám tady ve studiu, ahoj Jasmin, ahoj Dave.
3: Ahoj Michale.
4: Čau, čau.
2: Čau, tak jdeme asi na songy, ne, hnedka.
3: Tak asi po.
2: Asi jo, tak jdeme. Heroes, to je o vás, Aleso a Toulou, hezké ránko.
0: Hit Radio FM Plus.

0: hodinové. To jste vy, kdo jste vstal s námi. 6.05 na Hit Radio, hezké ránko. Téma číslo jedna bylo, je a ještě nějakou dobu bude horko. Ano, bavíme se o tom všichni. Celá republika aktuálně používá na takový ty small talky ve výtahu a v kanclu něco ve stylu ty vole, to je vedro.
1: Jak
0: a, různé variace, jo, přesně. A slyšel jsem i zprostčí, je prostě horko, jo, s tím nic neuděláme. A tak mě napadlo, že se vás zeptám, co děláte, jak se jako chladíte v tomhle počasí, co?
2: Hele, moje ségra se vrátila z Dubaje a říkala, co blbnete, když je tady docela přijatelně. Takže je to všechno jenom otázka pohledu.
0: Úhel pohledu,
1: dobře,
0: ano.
1: Dobře, tak já řeknu, čím se chladím teda. Já jsem to zjistila včera normálně, že já když jdu nakupovat, tak já stojím strašně dlouhou dobu u chlaďáků se zmrzlinama. A čtu si třeba jakože složení, nebo si říkám, jo, tak tuhle nechci, tuhle chci. A stojím tam fakt dlouho, aby mi to zabralo co nejvíc času. A hezky jsem se ochladila, než vyjdu ven zase do toho pařáku.
0: To je vlastně dobrý nápad. Když jsem takhle chodíval nakupovat do jednoho velkého řetězce, tak oni tam mají obrovský chlaďáky a vždycky jsem si říkal, no, tady je zima, jo, a teďka už tam teda nechodím, ale vždycky se na to vzpomenu a říkám si, že tam možná bude teďka plno, jo? Že všichni kupují právě nějaký chlazený věci. No a co dělá teda David?
2: No tak my máme v kanclu takovou zimu, že já mám v podstatě celý den na sobě mikinu.
0: Nekecej.
2: A pak vyjdu, teď taky, a pak vyjdu večer ven a už je docela přijatelně, takže za mě docela v pohodě.
0: Docela přijatelně, 31 stupňů. No máme to prostě posunutý, viď Davide, tady ty teplotní nějaký jako tolerance, no, je
2: Prahy.
0: To tak, ty Prahy.
1: Nicméně před náma je minuta šampionů, 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy, ve kterých chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a nějaký teda přiznání, co klidně divného nebo normálního, jak chcete, děláte, když je vám fakt horko.
0: Když je vám extrémní horko, 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo SMS-kou, vrátíme se k tomu, no a my k vám teď posíláme další hity, tohle je Poetika na Hit Radio, krásné ránko.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Fanolitika na Hitrádiu. 10 minut po 6. Dobré ráno. Ptali jsme se vás, co je ten zaručený recept, jak schladit tělo v tomhle horku. Co vám funguje? Tak pojďme na to teď. Začíná minuta šampionů.
1: Nikola Brno dělá, že venku telefonuje, ale stojí přímo před rozprašovačem vody.
0: Honza Broumov při extrémním vedru nedělá prostě nic.
1: Radek Prostějov dělá, že myje auto, ale ve skutečnosti se polévá hadicí sám.
0: David Žacler, když je horko, dá si s holkama zmrzku a je dole u krbu, kde je chladněji než ve zbytku domu.
1: Denisa Kolín dělá, že píše důležitý maily, aby nemusela ven z klimatizovaný kavárny.
0: Veronika Olomouc dělá, že něco hledá v kabelce, aby nemusela odejít z klimatizovaného obchodu.
1: Pavel jednoduchý vleze si do sauny a potom je to teplo venku, jen procházka růžovou zahradou.
0: Kača Olomouc nahá skáče do bazénu.
1: Eliška Opava dělá, že nakupuje, ale vrací se třikrát ke stejnému chlaďáku.
0: Květa Děčín v práci jedině větrák, doma mokrá útěrka okolo krku a nohy ve škopku se studenou vodou. No, jako ty chlaďáky asi fungují, no. Co mi teda funguje osobně, tak jsou takový ty gelový pytlíčky. Přijdu domů, vytáhnu z mrazáku a chladím se teda. Takže rozhodně doporučuju. A doporučuju si dát i další parádní hity One Republic, All the Right Moves, hezké ráno.

0: čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, takhle vám hraje úterní Hit Radio. Posloucháte Snídaň šampionů, dobré ráno. Když se někoho zeptáte, jakou používá předpověď, tak co vám odpoví? Často to bývá norská. Je tak?
1: No.
0: Máš s tím zkušenost? No tak možná i vy si ji nemůžete vynachválit. Proč se o tom bavím? Protože norská předpověď totiž říká, že v Praze má být v neděli až 41 stupňů. A pozor, ne pocitově, o tom jsme se bavili včera, ale opravdu jako reálně ve stínečku, jo. V Plzni by měla 40 taky padnout a v Brně nebo Ostravě tady ty norští meteorologové očekávají kolem 38 stupňů.
1: To je normálně odporný.
2: Já si myslím, že si ještě posteskneme, až bude v prosinci teploty zase na nule nebo pod nulou.
0: Já si myslím, že to je pořád málo teda, jo. Protože den ode dne se ta předpověď jako zvyšuje a zvyšuje, jo. Pojďme dát tipy, kde se to zastaví. Tak já typuju Praha 43.
2: Tak já doufám, že až takhle vysoko se nedostanem teda.
1: Tak. No tak víme, že dostaneme na 41, já typuju 42.
0: Ty bláho, to je neskutečné.
2: Tak já dám 45 teda.
0: Dobře, tak já dám 70, no teda. Dobře, kdo dá víc, no? Takhle, já si myslím, že nezbývá nic jiného, než si z toho dělat už tak trošku jako legraci, jo.
1: No hlavně na sebe dávejte o tom víkendu, kdy to má být takhle příšerný pozor, že jo. Píte hodně vody, noste čepice, opalováky, všechno a...
0: A mě by zajímalo, kdo z vás, kdo posloucháte, v neděli bude stěhovat matraci do garáže anebo do sklepa k bramborám, co? No počkej, to není úplně blbej nápad, co?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, pozor si, dávejte na Klatovsku. Silničáře nově potkáte na průtahu obcí Tužice, kde se opravuje most. Čeká tam proto omezení. Dopředu se připravte na kratší zdržení.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
11: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.

0: Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Akční nabídky startují v prodejní neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio FM+.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Ray Dalton, Blood Runnin, přesně o 6:30. To je čas na Davidův
1: ranní update.
2: Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce. Nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Podcastem roku se už po čtvrté za sebou staly opravdové zločiny. Autorky Lucie Bechinková a Barbora Krčmová získaly v hlasování více než 82 tisíc hlasů a ovládly také kategorii krimi. Na dalších místech skončily podcasty Noční můry a Chumelenice. Fotbalové hvězdy nepřestávají na šampionátu pálit. Hvězdný Lionel Messi si připsal další dva góly a s pěti přesnými zásahy vede tabulku střelců. Další dvě branky přidal Kylian Mbappé a taky Erling Haaland.
3: Se ještě hraje ten fotbal, jo, nebo?
2: Tak to je snad jasný. A ještě dlouho hrát bude. Já jsem se schválně koukal, kdy máme finále 19. července.
3: Je to ještě měsíc.
2: Takže ještě v podstatě
3: měsíc. Já se omlouvám, ale já jsem jeden z vás, kdo nemá absolutní šajnu, co se ve fotbale děje. Jak to má Jasmin, co?
4: Já taky, já jsem hokejová.
3: Já taky. Takže tak. Jediný, kdo tady rozumí fotbalu, Davide, si prostě ty.
2: Naštěstí já jsem tady pán zpráv, takže ještě minimálně měsíc zprávy o fotbale budou.
3: Dobře, omlouvám se vám. Promiňte, pane, promiňte. Pojďme na muziku.
2: O toho seš tady zase ty.
3: Life is life. Opus, přesně, já to tady jenom pomečkám, ať to hraje, že jo. Hlavně, ať držím pusu. Tak pojďme všichni. V těch autech si budeme poklepávat o volant, o řadičku, v kuchyňce, doma, jestli jste vstali, ale v koupelně, všude. Life is life, hezké ráno.

0: Love Me Like You Do, tohle je Ellie Goulding a tohle je úterní Hit Radio 6.38. Krásné ráno vám přejeme.
1: Pokud jste si mysleli, že váš bývalý vztah byl fakt průšvih, tak tu máme něco horšího. A věřte nám, že jsou situace, které musí být opravdu strašný, jo, když je prožijete. Třeba když homosexuální pár po 3 letech vztahu zjistí, že jsou bratři. Aha. Zní to jako špatný seriál, ale opravdu se tohle to stalo. Je to trošku námět možná pro scénáristy Ulice či Ordinace v Růžové zahradě. Zní to tak, ale opravdu je to reálná situace.
0: Je pravda, že tahle telenovela by mohla vzniknout, nedivil bych se tomu. Ale otázka, jo, spíš tak jako, na kterou není možná odpověď, spíš tak jako do větru. Dovedete si představit, že zjistíte, že váš partner je váš příbuzný? Co vy, kdo nás ladíte? Co byste dělali, kdybyste zjistili, že třeba vaše tchyně je vaše máma?
1: Ježišmarja, no tak ne, tak tohle se mi představuje mnohem hůř. Já si představím mýho Kubu a říkala bych si, OK, tak je teďka můj brácha, jo.
0: A jak jste spolu dlouho?
1: 5. rok začínáme tak nějak.
0: No, tak už jste si zvykli na sebe, ne?
1: Ne, to je právě to, jestli si řekneš, ale tak už jako tam něco bylo, tak už to doklepnem, a nebo, nebo jestli jako, no tak bohužel.
0: Ale no, je to říkám, otázka do větru, no, nevím, jak by se tomu člověk postavil, tak pak je asi blbý mít spolu děti, že jo, aby třeba neměli nějaký jako něco, jasně, ale když už jsou ty lidi na sebe zvyklí, tak proč ne, co si o tom myslí náš David tady, náš rozhodčí?
2: No, tak já jsem si jistý, že bych se svojí segrou nevydržel ani týden, takže.
0: Tak, vyřešeno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
7: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
8: Farma Park Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
7: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
10: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Ahoj, to je Jana Kirchner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhradky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
12: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesú ti letní pecku!
13: Co to je?
12: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
13: Ideální na léto s kámošema.
12: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
13: Tak to beru.
12: Když hry, tak Mironet.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře taky dnes potkáte na Karlovarsku. Pracují na hlavním tahu Plzeň Karlovy Vary u Toužimy. Projíždí se tam kyvadlově, takže se tam nárazově můžete krátce zdržet.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: Tohle je K-pop Huntrix Golden, 6 hodin 50 minut, dáváte si úterní Hit Radio, za to moc díky. Tohle je snídaně šampionu, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Tak co, razíte někdo letos na vodu? Já si myslím, že pokud jo, takže se tam zase stane strašně moc věcí a přibude spousta historek. A určitě nějaký takový historky z vody máte i z minulosti, no a právě nějaký šílený nebo vtipný my teďka hledáme.
0: Když nám napíšete svůj příběh na hitradio.cz, tak máte velkou šanci,

0: právě vybereme ten váš. No a autor vítězného příběhu získá poukaz na nákup produktu značky Helly Hansen ve 4 Camping v hodnotě 7000 korun.
1: Pro inspiraci tady máme příběh od Veroniky, která nám už napsala na web Hit Rádia. Píše: tak já jsem byla na posledním rozloučení s 9. třídou, sportovní třídou základní školy. Byli jsme na vodě i kolech. Nejenže mi na kolech po mém pádu z kopce přejel třídní učitel hlavu, ale po odjetí vody jsme kempovali u třídního učitele na jeho baráku. Grilování, zpěv, strandy, tykání, jídlo. Jídlo je láska. Zbylo poslední kuře, no a co myslíte? Ukořistila jsem ho. Všichni mi kuře chtěli vzít a já utíkala, aniž bych věděla kam. I s kuřetem jsem spadla do žumpy. Opila a hladová. Závěr byl takový, že jsem nemohla ani do baráku, ani se se mnou nikdo nechtěl bavit a spát ve stanu a hlad jsem měla stejně. Doteď ve svých 37 letech na to se spolužáky vzpomínáme, na ty naše telecí léta bez internetu a sociálních sítí.
0: Tak asi máme vítěze. Samozřejmě, jak bylo řečeno, pokud se chcete přidat i vy, máte nějaký takový příběh z vody anebo spojený s vodou, tak se stavte u nás na webu hitradio.cz, tam nám ho napište a tam taky najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: Hosty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
2: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
3: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Předplatné na kávu.cz.
4: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská, první na výjezdu z Klatov. Intercora, dokonalost v každém projektu.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Penny Market dostal rekordní pokutu. Česká obchodní inspekce uložila řetězci maximální pokutu 5 milionů korun za opakované nesprávné určování slev u prodávaných výrobků. Sankce od plzeňské pobočky inspekce už nabyla právní moci. Představitelé obchodníka se nechali slyšet, že peníze uhradí. Nizozemsko poprvé provedlo eutanázii u dítěte mladšího 12 let. Stalo se tak minulý rok a poprvé v historii, trpělo totiž nevyléčitelné nemocí. Případ se dostal na veřejnost až nyní po vyjádření tamní ministryně zdravotnictví. Od roku 2024 nizozemské zákony umožňují po souhlasu rodičů eutanázii i u dětí, pokud čelí nesnesitelnému a beznadějnému utrpení. Karlovarský festival oznámí hvězdy jubilejního 60. ročníku. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu dnes zveřejní jména dalších významných hostů. Festival se uskuteční od 3. do 11. července a nabídne přes 130 celovečerních filmů. V soutěžních sekcích se představí 37 snímků, z toho 15 filmových debutů. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Plzeňský kraj podpoří filmaře. Mezi 22 různých projektů letos rozdělí rekordní částku 9 milionů korun. Podporu získají hrané filmy, televizní seriály, dokumenty i studentská tvorba, které mají vazby k našemu regionu. V minulosti podporu získala třeba pohádka Čertí brko nebo seriál Policie Modrava. No a jak vypadá předpověď počasí na dnešní den? Na západě Čech by mělo být zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Během odpoledne pak oblačno s občasnými přeháňkami. Teploty se dostanou mezi 27 a 31 stupňů.
4: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné ránečko.
11: Hezký úterý.
9: Snídaně šampionů.
10: 7 hodin, 2 minuty, s vámi vaše radní trojice a my jsme moc rádi, že jste tady.
11: Za chviličku se společně schladíme, vlítneme spolu do vody, do bazénu, do řeky.
10: Jako nebo, my?
11: Nebo do řeky radši ne, kam byste nevlezli, to si řekneme za chviličku.
10: Teď muzika Train Drive By 7.02, hezké ráno.

0: domů, na cestu do práce, do práce, všude, kde nás ladíte, jenom hity, 7 hodin, 6 minut, dobré ráno. Je vedro, to si nemusíme říkat a v tomhle vedru se lidi koupou už úplně všude, ale ruku na srdce, pamatujete si ty rybníky před 20-30 lety? Taková ta poctivá, neprůhledná hnědá voda, kde nebylo vidět na vlastní kolena, natož na dno.
1: Já si myslím, že někde takovýhle řeky jsou pořád, jo, vy třeba naše Vltava. Já jsem viděla hezký storíčko mojí kamarádky, která psala, je takový vedro, že lidi už lezou i do Vltavy. V dokumentu o Jiřím Suchém vypráví pan Suchý, jak složil pramínek vlasů na dece ve Žlutých lázních, když byl na rande, zatímco se jeho partnerka šla vykoupat. A citace, jo, kterou říká tehdy pan Suchý. Takže zatímco milostivá ladně plavala v těch bobcích, já jsem složil ten nejromantičtější šlágr. Tak jsem si na to vzpomněla. A to je fakt.
0: No tak zajímalo by mě, jak to máte vy. Vlezli byste do rybníka nebo do řeky?
1: Hele, do rybníka úplně s klidem, třeba za mě. Ale a řeka vlastně taky, jo, horský řeky někde tam a potůčky a to, ale do té Vltavy prostě, já nevím.
0: To, tak to máme naopak, já teda spíš bych vlez teda do řeky, než do nějakého jako rybníka teda, za mě.
1: Já jsem taky řekla, že řeky taky, ale kromě Vltavy tady, kde, která prostě vím, co tam všechno je, no.
0: No takhle, já teda osobně nemám problém s tím, jak ta voda vypadá, to mi je docela jedno, ale spíš s tím, že nevím, co v té vodě plave, jo.
1: No tak to myslím.
0: A to je ten důvod, proč teda přírodní vody ne, jo, protože jakmile se o tebe otře nějaký kapr, tak to je prostě konečná. Jo. Já teda nejdivnější věc, kterou jsem zažil při koupání v rybníce, když jsem šel od břehu směrem do středu po kamenném dnu, tak to se změnilo ve studený mazlavý bahno. Jo. A si to představ, jak ti to prostě takhle protejká mezi těma prstama. Jo. Tak to bylo fakt divný. Jo. Takže, ale myslím si, že v dnešním počasí vlastně jako není důvod ohrnovat nos na tak jakoukoliv vodou.
1: Berem cokoliv. A co vy? Koupete se v řekách nebo nějakých přírodních koupalištích, jakože jasně, asi je jasný, čemu dáme všichni přednost, ale vlezli byste třeba do té Vltavy.
0: A nebo upřednostňujete normálně tyrkysovou vodu vychlorovanou, jo? Dejte nám vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, pošlete nám to jako zprávu na stejné číslo. Teď k vám posíláme další muziku DJO, End of Beginning na Hit Radio v 7:08.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift na Hit Rádiu přesně ve 7:15. A my se ptáme, vlezli byste do rybníka, nebo vlezli byste do řeky, nebo máte rádi ten tyrkis, bazén hezky tam, kde vidíte na dno?
2: Péťa nám napsala, milé rádio, do Vltavy bych nevlezla, ale do Orlice třeba už ano, tam jsme se koupali jako malí, sice řeka je studenější než rybník, ale je čistší. Jinak nám to je asi jedno, jestli to je chlor nebo přírodní koupání, hlavně, že se ochladíme.
1: Dobré ráno, od té doby, co rybařím, tak ani do řeky a už vůbec ne do rybníka, takže doma pěkně tyrkis a musím vidět až na dno. Ano, s tím souhlasím.
2: Vzhledem k tomu, že vím, co v těch neupravených vodách je, vše za možné smrtící bakterie, tak jedině řádně chlorovanou vodu, taky nám někdo napsal.
1: Mm-hmm. Taky píše Janča, dobré ráno, do bazénu jako alergik spíš ne, do stojatého rybníka ani smykem, takže nejradši do čisté řeky anebo do biotopu.
2: Mm-hmm. Eva, do Vltavy bych nevlezla, koupu se třeba na Stvořidlech v řece Sázavě a bez problémů.
1: Tak ono taky záleží, my jsme se bavili o té Vltavě, kam do Vltavy. Třeba takový slapy jsou za mě jako v pohodě, ale asi se nepůjdeš koupat tady pod Karlův most, že?
2: A tak jsem to i v minulém vstupu myslela, já na slapy jezdím běžně, ale tady v Praze bych do toho nešla.
1: A koupíš se celá, nebo jenom nohu takhle?
2: Celá samozřejmě.
1: Taky tady máme další zprávu od Evy. Pěkné ránko, já plovárny nemám ráda, hlava na hlavě. Mám ráda lomy, kde si nerušeně plavete. Občas nějaký človíček a nejlepší, když vedle vás plave kačena s houfem kačátek. Za mě je tohle nejlepší koupání. Jak vás poslouchám, tak mě začíná být čím dál větší teplo a jako i hned bych si vlez do vody. Proč tady nemáme nějaký labor, co?
2: A ty lomy jsou opravdu jako skvělý a máme jich v Česku spoustu, takže se můžete podívat do nějakého vyrazy, když nebudete vědět kam.
1: Taky tady máme hlasovku od Koudyho.
3: Zdravím, ranní trojku, ahoj posluchači. No tak, za mě problém není vlít do čehokoliv. V lednu koupačka v Úpě u nás tady v Trutnově a v tomhle teple pěkný bahňák, rybník peklo, nevadí, osvěží. Mějte se, čau, Koudy.
2: Ale
1: to je slovo chlapa. Ještě tady máme hlasovku třeba od Káti.
4: Ahoj, tak já jsem teda opravdu velká cítě a do žádného brčáníku bych nevlezla. A to už roky, možná jako malé mě to nevadilo, ale teď už opravdu jenom voda v bazénu. Jo, prostě nesnáším ani rybníky, ani prostě přehrady, máme tady hnedka dvě, prostě se v nich nekoupu. Beru si prostě rozprašovač a prostě se tam stříkám a opaluju, ať se všichni koupou, nikoho neomezuju, ale teda tohle určitě ne, už no. Ale tak prostě každého samozřejmě věc a chápu, že prostě v tomhle vedru skočí kde kdo do čehokoliv.
2: Děkujeme za hlasovky, děkujeme za zprávy, přesně vlastně, ať si každý dělá, co chce, hlavně ať vám je příjemně v tom horku.
1: Takhle vycitlivky, jo? Nevím, jestli jste to slyšeli, jestli se to k vám dostalo. V neděli 40 stupňů, jo? Takže si myslím, že nám bude jako úplně jedno, do jaký špinavý kaluže vlezem. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline na Hit Radio, chvíli po 7:45. Pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

0: Moc dobře víme, že nás máte s sebou i na cestách. Zdravíme vás do aut, autobusů, kamionů, prostě do všeho, co má volant. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. Tohle je Hit Radio v 7.21. No a jak to na silnicích vypadá? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
4: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
5: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
6: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
7: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: Taky nechcete končit léto větou?
17: To zase nějak uteklo, viď?
16: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
18: Mami, ten Superland byl boží.
19: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
20: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
21: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
22: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
23: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
22: Romantika.
23: Sportáky.
22: Zábava pro děti a mnohem víc.
23: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
24: Firma na zážitky.
22: CZ.
25: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
24: Postele Losiná.
26: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová.
0: Nehoda se dnes ráno stala v Plzni Liticích. Dávejte si tam pozor na Klatovské, kde policie řeší střet dvou osobních vozidel. Při projíždění se tam můžete krátce zdržet.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
2: Hit Radio FM+.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Tohle je Eva Farda Miraj na Hit Rádiu 7.32. Dobré ráno, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
2: Autismus už dávno není považován za vzácnou diagnózu. Podle odhadů mají v Česku poruchu autistického spektra až 2% lidí, což souvisí hlavně s lepší diagnostikou a širším povědomím. U chlapců je autismus 3x častější než u dívek. Dostatek spánku, malé pauzy nebo pravidelný pohyb, to jsou rady odborníků na boj proti stresovému hormonu kortizolu. Jeho chronicky vysoká hladina se projevuje únavou, poruchami spánku, problémy se soustředěním, chutí na sladké a ukládáním tuku. Telefony, foťáky nebo šicí stroje, naše půdy mohou být pokladnicí sběratelských kousků, které mají hodnotu i několik desítek tisíc korun. Tak až budete příště vyhazovat staré harampádí, nejdřív se podívejte na internet, jestli doma nemáte cenný poklad.
0: Já si myslím, že starý harampádí i v případě songu je teda jako opravdu cenný poklad. Máme tady něco, co bychom si mohli zahrát. Everybody, Backstreet Boys, co vy na to?
3: To nestárne.
0: To nestárne, ale hlavně jdete hrát vy, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte chytré hodinky Garmin, dnes konkrétně Garmin Vivo Active 6 za 7 500. Jsou to chytré hodinky pro aktivní teenagery. Stylovky vydrží až 11 dní na jedno nabití a zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: tučná 90 Backstreet Boys na Hit Radio v 7.37. Pojďme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden rozdáváme chytré hodinky Garmin. Dnes Garmin Vivo Active 6 za 7,5 tisíce korun.
2: Značka Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely jak pro děti, tak pro sportovce, tak pro dobrodruhy, profíky, prostě pro všechny a každý si u nich může vybrat.
0: No a kdo je možná vyhraje, bude Tomáš. Tome, hezké ráno.
3: Hezké ráno všem.
0: Hezké ráno, ty jsi nám napsal, jsem blbý jak Tágo, chci mít aspoň chytré hodinky, chci soutěžit.
3: Přesně.
0: No tak, Tome, tak jdeme to zkusit.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Kolik barev má klasický semafor pro auta?
3: Tři.
0: Bez váhání, pojďme dál.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaká zemědělská plodina se používá k výrobě hranolku?
3: Brambory?
0: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje parťák Asterixe?
3: Obelix?
0: Ani jsem to nestihl pustit. Tomáši.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který smysl používáme při poslechu rádia?
3: No sluch, samozřejmě.
0: No samozřejmě. A pojďme na poslední otázku.
2: Začalo už léto?
3: No ještě ne, ale teplotně ano.
0: Ještě jednou se ptáme, Tomáši, začalo léto?
3: Ano.
0: Ano. Začalo léto. Tome, ty nebudeš blbý jak Tágo.
3: No tak já nevím, no tak napůl asi, jo, když nevím.
2: Léto začalo v neděli, ale je takový horko, že chápeme, že se ti to vykouřilo z hlavy.
0: No jasně.
3: Tak, je to, tak to bude ten důvod, no. Jasně.
0: Tome, hodinky v hodnotě 7,5 tisíc letí do Frýdku místku k tobě.
3: Super, děkuji moc, děkuji.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, Tome, co tě dneska chystá, čeká ještě, co?
3: No, dneska práce a pak už volno, bowling mám v plánu večer, takže v klídečku.
0: Hezký, tak si to moc užij, zvládni dnešek a zase někdy ozvi. Měj se, Tome, ahoj.
3: Děkuji moc, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: tohle jsou songy ke všemu, co děláte. Imagine Dragons na Hit Rádiu chvíli před 7:45. Dobré ránko.
1: Když je venku 35 stupňů ve stínu, tak člověk už udělá naprosto cokoliv pro trošku pohodlí. A ten nejteplejší týden v roce pokračuje opravdu napříč celou Evropou a vedra už všude nutí lidi k šílenostem a nějakým kreativním řešením. Jo. Třeba ve Francii, tam přišli řidiči tramvají a řidiči autobusů do práce v sukních, jo? Protože šortky mají zakázaný, ale sukně ten předpis nezakazuje, tak se tam vyskytli v sukních.
0: Já to chápu vlastně.
1: Já to chápu, nevím, jestli bych to pochopila, kdybyste tak přišli vy dva. Jakože to by je třeba velký horko, představit si tě tady v sukni teďka.
0: Mám to brát jako sásku, jo? Jakože teda zítra bychom, Davide, no tak musíš
2: to
0: od Evy sehnat. Na to nemám, jo?
1: Ježíš, tak ale, hele, tak a to začíná se mi to líbit vlastně tam.
0: Mně se to jako moc nelíbí, ale vlastně, když si představím, jak mi tady fouká ten větrák takhle jako po tu sukni, tak to je docela jako dobrá představa, jo? Takže zítra v sukni, jo? Aspoň na chvilku. Přijdeš sukni na vide?
2: Já ne.
0: Tak to seš teda srap.
2: A ty?
0: Já klidně.
1: Počkej, vsázíme se teda?
0: Já klidně. No dobře, tak vezmu si sukni nějakou.
1: A nějakou zítra. Mini sukni možná.
0: Mini sukni, no to je blbý, no. Ona musí být aspoň po kolena.
1: Dobře, tak se zítra těšíme a vy se s tím horkem taky nějak vypořádejte. Možná je to tip pro vás do kanceláře.
0: Ty jsi mě připomněla, já takhle jednou přišel do práce, kde byl dress code skoro smoking v kraťasech, čověče, jo.
1: Smoking?
0: No, jakoby, ne, dress code byl jakože prostě skoro oblek, jako smoking, jo, takhle, jo. No a řešilo se to v celé firmě, jak to, že Knape přišel v kraťasech. Jo, obrovský halo a teďka maily, zákaz a tak dále. A co se stalo? Po týdnu přišel kolega, vrátil se zdovolený kolega, který neměl tušení, co se tam stalo, jo. A hádejte, v čem přišel. Přišel v kraťasech, v žabkách a zrovna ten den přijelo vedení z Německa, jo. Takže jako obrovská provokace, jo. Ale tak jako venku bylo dost podobně jako teďka, no, tak prostě nechci se v tom pařit. Takže zítra v sukni, jo, Davide, přijdeme. Tak jo, David s tím souhlasí, perfektní práce.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com
5: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestar.

0: duha. Je to hodne zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat sú pneumatiky, na ktorých si nerozbijete hubu ani za dešte. Nejlevnejší pneu.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
4: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
3: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
5: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
6: Připravte svůj obývací pokoj na fotbalový zážitek jako na stadionu. A to díky fantastickým nabídkám prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreutu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin. V celé prodejni.

0: společníky, pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Kirchenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Tisku levně CZ.
0: Náplně hned.
5: Porsche Plzeň.
6: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
0: Jaká porce?

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře taky dnes potkáte v Sušici, pracují v Palackého ulici, která je neprůjezdná. No a dopravní omezení čeká taky v centru Plzně, kde se opravuje Americká ulice.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Pink. A tohle je úterní Hit Radio 7.54.
1: Představte si, že jednou nepřijdete třeba na kontrolu v práci a dostanete zákaz vykonávat svý povolání rovnou na 4 roky. Přesně něco takového teďka řeší vlastně tenisový svět, kdy vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová odmítla pozdě večer dopingovou kontrolu a opravdu na 4 roky má šrumec.
0: Počkej, takže ona odmítla kontrolu a teďka jí teda na 4 roky zakážou hrát tenis.
1: Ano.
0: A tak to má nějaký pravidla, ne? Tak asi nemůžeš odmítnout kontrolu, nebo?
2: Jak no, tak neměl bys.
0: Jasně.
2: A je to striktní v tom, že pokud tu kontrolu odmítneš podstoupit, tak to berou jako kdyby byl výsledek pozitivní.
0: Aha.
2: Což potom vyústilo v ten 4letý dlouhý trest. A ještě přečtu tady článek. Česká tenistka argumentovala tím, že německá kontrolka neprokázala svoji totožnost a že její příchod po 8 hodině večer u ní spustil akutní stresovou reakci. Zmínila také obavy o svou bezpečnost.
0: No tak to jo.
1: Jako ať už jsou ty pravidla jakýkoliv, tak mě ale fascinuje, jakou zodpovědnost mají vždycky ty sportovci, jakou jako nesou tyhle ty vrcholoví a co všechno se vám vlastně může přihodit, jo? Protože 4 roky v kariéře profesionálního sportovce, to je extrémně dlouhá doba.
0: No tak držíme palce možná pro nějaké odvolání, nicméně dokážete si představit, že byste se po 4 letech nucený pauzy vrátili k tomu, co jste dělali předtím? Jo, u vás v práci, vy, kdo nás posloucháte, nebo u nás tady, jak by to vypadalo, kdybychom 4 roky nevysílali, jo, jak by to vypadalo?
3: A co je tohle? Tohle funguje, tohle taky nefunguje, hele, počkej.
1: A je to!
0: A je to! Hele, Míša, Jasmina, David po 4 letech zpátky v práci, Alibi na Hit Radio v 7.55. Dobré ráno, šampioni.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Všude dobře? Domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Návrat iránské ropy na trh bude pomalý, ceny pohonných hmot proto podle analytiků neklesnou hned. Dohoda mezi USA a Íránem umožní Teheránu znovu vyvážet ropu na světové trhy, návrat těžby ale podle analytiků potrvá měsíce. Ropný trh sice po oznámení dohody prudce zlevnil, dodávky z Perského zálivu se ale obnovují jen postupně. Problémem jsou nedostatek tankerů, poškozená infrastruktura i nejistota, zda příměří vydrží. Extrémní počasí si nejspíš vyžádalo další lidské životy. Dvě malé děti ve věku 2 a 4 let byly nalezeny mrtvé v rodinném autě na jihovýchodě Francie. Podle vyšetřovatelů je hlavní verzí úmrtí extrémní horko, v zemi teploty dosahovaly až 43 stupňů Celsia. Francie kvůli vlně veder poprvé vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro polovinu území. Meteorologové upozorňují, že současná situace může připomínat ničivé vedro z roku 2003. Hororovou situaci mají za sebou záchranáři ve Vysokém Mýtě, čelili útoku při ošetřování zraněné ženy. Její partner po uložení pacientky do sanitky začal agresivně mlátit baseballovou pálkou do vozidla, hlavně do oken. Rozbité sklo zranilo členy posádky, na místo proto museli dorazit další záchranáři i policisté, kteří agresora zadrželi. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Karlovy Vary schválily pravidla pro přidělování bytů v opravených domech. Město bude dávat přednost potřebným profesím, mladším nájemníkům, ale také sociálním případům. Prvních několik bytů se začne přidělovat už letos, desítky dalších pak vznikají v ubytovnách, které město postupně rekonstruuje. A co nám na úterý slibuje předpověď? Bude hlavně polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne pak oblačno. Místy se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty u nás na západě všech dnes vystoupají mezi 27 a 31 stupňů Celsia.
8: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ahoj, dobré ráno.
9: Ahoj, ahoj.
13: Snídaně šampionů.
9: Zůstaňte s náma, za chviličku se podíváme k vašim sousedům, na jejich hádky, na jejich usmířování se, prostě na všechno, přičem je možná špehujete.
12: Tak nechoďte daleko od rádia, my vám pustíme další skvělý songy Wanted Walks Like Rihanna, tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: na Hitrádiu 8.06 a pojďte se přiznat. Kdo z vás za poslední dobu na chodbě zpomalil krok, protože se u sousedů rozjela pravá Itálie? Podle průzkumu totiž třetina Čechů pravidelně a cíleně sleduje své sousedy. Nejradši máme prý hádky, intimní chvilky, a přičemž hlavní pozorovatelny slouží balkony, okna, stoupačky v koupelně a taky kukátka. Takovými jsme, takže třetina Čechů jsou šmíráci, to říká poslední průzkum.
1: Ze svých zkušeností, když jsem bydlela ještě v jiném bytě, tak tam jsem slyšela vždycky právě ty intimní chvilky jakýsi, jo. Ale tady, kde bydlím teďka, tak tam máme rodinu s dětma, malýma dětma, asi 4 nebo 3, a tam slyším přes koupelnu pořád jenom hádky naopak.
0: Tak pozor, já to mám ještě teda o štok vejš vyhnaný, jo. Já nejenom, že to slyším, já to, Jasmin, já to i vidím.
1: Fakt, jo.
0: Fakt. Sousedě přes ulici, nebudu říkat, kde bydlím radši, ale prostě občas tam něco proběhne, jo. A jako ne, že bych jako šmíroval, ale tak prostě, když třeba jsem v noci napít nebo tak, když kolem okna a teďka,
1: podíváš,
0: a oni mají rozsvíceno prostě, a jelikož jsou opatro níž, tak prostě tam něco děje a říkám si, tohle neznám.
1: Ale je fakt, že já jsem taky takový viděla vlastně v nahrávacím studiu, kde přes ulici byla nějaká budova, kde se točily jakýsi filmy, jo,
0: vlastně.
1: Naproti tomu nahrávacímu studiu. Takže my vždycky, když jsme nahrávali nějaký songy v tom tehdejším studiu, tak jsme viděli opravdu to natáčení, jak probíhalo. A to se přiznám, to jsme se jako podívali.
0: Tak to jsme připomněla, to nemusíme chodit úplně daleko. Představte si, jak vypadá naše studio. Jsme v 5. patře, máme tady dohromady kolem dokola asi 8 oken a tady vlastně naproti, já nevím, co to je, nějaký Airbnb nebo něco, a dějou se tam různé věci, jo. Takže my je vidíme, a jelikož máme nějaký zrcadlový okna, oni nevidí nás, jo. Takže my jsme taky jako svědky různých věcí, a to ani není ošmírování, to je prostě, že tady stojíte a jako nejde to přehlídnout, jo. Takže by nás zajímalo, co nejbizarnějšího nebo nejvtipnějšího jste třeba kdy přes zeď nebo přes stoupačky u sousedů vyslechli, nebo co jste viděli, jo. Takhle myslete na to, že jsme pořád rádio a že je brzo ráno, jo. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, a nebo nám to napište jako zprávu. A mě by zajímalo, jestli třeba u Davidu je něco vůbec takového. David se nevyjádřil. Jestli jste někdy třeba slyšel něco od sousedů nebo viděl.
2: My máme strašně silný stěny, naštěstí, takže my žijeme v takové izolaci a je mi to popravdě docela příjemný.
0: Jo, takže od vás není nic slyšet ven.
2: Ne.
0: Tak dejte nám vědět.
2: A už se dlouho nic zajímavého nestalo, jestli se ptáš.
0: No tak ono je vedro, ono to úplně teďka, že jo, tak víme. Tak, Jamel je superstar, další song je pro vás a za chvíli se vrátíme k vašim bizarním.

0: Linkin Park, Hit Radio, 8:45. Krásné úterní ráno. Třetina Čechů jsou šmíráci. To říká průzkum, cíleně sledujeme sousedy během intimních chvilek, taky milujeme hádky a používáme k tomu kukátka, stoupačky, balkony, okna, prostě všechna místa, kde se dá dobře slyšet anebo vidět.
1: Ptali jsme se, jak jste a koho šmírovali vy, přičem, tak Eva píše, při milování říká sousedka milencovi. Ty kokso, on přišel dřív. No jo, na chodbě už šli slyšet klíče pana souseda. Co se dělo pak, už nemusím vyprávět, vzhledem k 7. patru to oknem nešlo.
0: Hezký, myslím si, že do smíchu nebylo 3 lidem, zbytku domu ano, bylo do smíchu. Taky píše Romča, ahoj, kukátko ve dveřích, no tak to je jasná věc na šmírování a hlavně, když potřebuješ zjistit, kdo je ten nový soused. Hezký den přeji.
1: Já se přiznám, že kukátko používám ve chvíli, kdy se nechci setkat u výtahu a slyším, že se tam něco děje a já nechci jít společně, protože máme fakt pidi výtah, tak vždycky koukám, šmíruju a když tam nikdo není, tak teda jdu.
0: Taky tady máme hlasovku od Lucie.
2: Ahoj šampioni, tady Lucie. Tak my když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahouchlí sousedi a bohužel přes stoupačky bylo všechno slyšet a jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal na přes celý byt, volal Hano a tak se to opakovalo Zdeno. Asi 10krát za sebou a pak říkal Hano, no co, přines mi to leťák, ale bylo to fakt vtipný, já jsem se zezdala tak smála, že to určitě nahoře museli přes stoupačky slyšet, no a tak to je asi ten nejslušnější příběh, který teďka ráno můžu říct. Tak se mějte hezky, papa.
1: Halo, přines mi tohle ťák,
0: to je boží. Geniální. Takhle my víme, že těch příběhů samozřejmě máte spoustu, akorát, že se úplně jako nedají publikovat, jo. A máme tady taky hlasovku od Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. To se takhle stalo asi cca před 15 lety. To jsme takhle opravovali kdysi střechu s klukama, no a bylo tak 12 hodin odpoledne, bylo docela vedro a naproti v baráku, který byl vyšší než ten barák, co jsme opravili tu střechu, se najednou otevřelo okno, kde byl chlap a ženská, on jí tam takhle jako šlehnul přes ten parapet, jo, a jak se říká to a to a to, a pak si nás nakonec všimli, tak hned zmizeli dovnitř. To bylo docela vtipný, no. Takový zpestření práce. Tak skvěle. Zatím, čau.
1: Mě skvěle. Na tom baví, jak vlastně i vás vrátíme do vzpomínek a vy se takhle sami nad tím hezky pobavíte. To je strašně sympatický.
0: Já si myslím tady u těch hádek, jo, že prostě nejlepší soused je ten, co se hádá nahlas a pořádně artikuluje. Jo. Prostě chceš tomu přes ty zdi rozumět. Nicméně, pokud jste mezi třetinou Čechů, kteří rádi šmírují, no tak vy jste to vyhráli. Vy máte normálně Netflix zadarmo. Jelen, jediný, co chce na Hit Rádiu. Pojďme na to.
4: Víš, já nechci moc, ale je další noc, kdy na hvězdy se dívám sám. Jak den šel, už jsem vyzkoušel všechny triky.

0: Jelen, jediný, co chci, 8 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionu. Vy nás bavíte, nám tady pořád chodí zprávy od vás na téma šmírování, protože jsme se bavili o tom, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že třetina Čechů ráda šmíruje své sousedy, jo. Tak přišla třeba zpráva ještě od Anety, ahoj, k tématu šmírování, šmírují sousedy, abych věděla, jestli nešmírují oni mě. No ale co nás teda jako hodně pobavilo, musíme to trošku vycenzurovat, jo, píše David z Brna. Ránko, týme, já nedávno, jak jsem seděl na dvoře, tak slyším odvedle od starší paní sousedky. Zase tady byly ty kočky, jednou, no, druhýou, no, já už jim ustřelím psal.
1: To je skvělý, Dave.
0: To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše šmírovací historky. My vám na oplátku, vám všem doladíte. Za malou chvíli pošleme další parádní songy. Tohle, Alvaro Soler, Sofia. No a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak hezké ránko, šampioni.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Klikni! Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
3: Ideální na prázdniny.
4: Doma, venku, na dovče.
3: Beru!
4: Když hry, tak Mironet.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mira.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.

0: www.radiovlnytečka.cz. Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
1: Připravte svůj obývací pokoj na fotbalový zážitek jako na stadionu. A to díky fantastickým nabídkám prodejny Nábytek Gleisner v Pirschenreutu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně.

0: ročníky, pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
2: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Více na předplatnenakávu.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace čekají na Rokycánsku v Mirošově, pozor v Příkosické ulici. A pozor si dávejte taky na Karlovarsku na průtahu Jáchymovem, kde teď jede vozidlo údržby.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
2: Hit Radio FM+.

0: Sofia. Tohle voní letem. Alvaro Soler, Sofia na Hit Rádiu 8.31. Ranní update.
1: Před 10 lety Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie. Referendum z 23. června 2016 mělo podle tehdejšího premiéra Davida Camerona jednou provždy uzavřít debatu o vztahu země k EU. Po několikaletém vyjednávání Spojené království v roce 2020 unii skutečně opustilo, dnes ale řada Britů hodnotí Brexit spíš negativně. Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce. Nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Generace Z zažívá nečekaný platový náskok. Lidé narození na konci 90. let si ve 24 letech vydělávali v reálném vyjádření asi o 12% více než mileniálové ve stejném věku. Ti doplatili hlavně na start kariéry během finanční krize v roce 2008 a následnou stagnaci mest.
0: Počkej, generace Z, když se jí moc nechce pracovat, tak jak to nějak nevychází, ne?
1: I takové zprávy jsme tady měli, ale pokud už pracují, tak se mají líp než mileniálové ve stejném věku.
0: No, myslím, že jsme se narodili v blbém věku. Kde máme toho Xindla X?
1: Nebo no?
0: Tohle? To je předělaný Xindl X. To je Country House X. Blur X na Hit Radio 8.33. Dobré ránko.

0: Tohle je Tom Odell. Tohle je taky úterní Hit Radio. A snídaně šampionů Michal, Jasmina, David. To jsme my tři, dobré ráno.
1: Určitě už se vám někdy stala ta situace, že na svém mobilním telefonu posloucháte svůj oblíbený song, svůj oblíbený hity a písničky, když zrovna neladíte nás samozřejmě, a něco vás v tu chvíli vyruší, jo, z toho poslechu, jo, nějaká mobilní aplikace, ať už Instagram, e-mail, nějaký hovor, tak aby se tohleto nedělo, tak právě proto generace Z teďka vytahuje ze šuplíku starý iPody, kde máš jenom tu hudbu.
0: Mm-hmm. To jsou chuděry. Jsou chuděry, že vlastně jsou odkázaný na tyhle starý zařízení, nebo že si to musí kupovat někde na bazarech, tady ty iPody. To bylo rok kolik? 2000, 2005, něco takovýho. A proč říkám chuděry? Jo, protože kdyby klasický telefony měly třeba režim nerušit nebo režim letadlo, tak by se to vlastně všechno vyřešilo. No škoda, že to nemá, no škoda, že to... Já si myslím, že to je poza teda, promiň, jo.
1: Jako dobrý point, no.
0: Takhle, ať vy nás posloucháte na jakýmkoliv zařízení, v autě, na mobilu, v práci, hity, na ty se můžete spolehnout. Lady Gaga, Abrakadabra za malou chvíli a staví se i Dan Barta On My Head, Mazliku, hezké ranko.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
9: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdynie.cz
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tiskru levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
16: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
15: Byty Dobřany.cz.
17: V Dobřanech se žije dobře.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Tohle jsou snowboardáci. Rok 2004, Dan Barta, On My Head, 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Venku teče asfalt, my se pečeme ve vlastní šťávě, ale je tady pozor, zásadní zpráva, která se možná může snažit o to nás, vás, na malou chvíli schladit. Dnešek je totiž poslední den v roce, kdy je to blíž k minulým Vánocům, než k těm letošním. Tohle je matematický fakt, takže od zítřka už je to blíž k těm letošním.
1: Ty byla.
0: Už jsou výzdoby? Už se to dá koupit, nebo
1: kapříci?
0: Jak to vypadá? Kapříci připluli. Kapříci připluli. No tak...
1: Tak nedáme si něco takového trošku jako vánočního?
0: Já jsem říkal, že to nepouštíš.
1: Ale tak...
0: Ne, nedělej to. Jasmíno? Už to vypnout, prosím tě. Vypni to. Vypni to. Ne, počkej, hele, za tohle by na nás posluchači poslali komandu normálně.
1: Stará dobrá Mirája normálně.
0: To ne, to ne, to ne, to ne, to ne, to ne.
1: Dobře, no, dobře, tak nic.
0: To ne, to nemůžem. Ale myslím si, že tohle můžem a že tohle můžete i vy. Kato a John, Turn the Lights Off. A to bude taky... poslední song, úterní snídaní šampionů, tak my se vás ptáme, jste připraveni si užít poslední song úterní snídaně? Slyšíme ano, tak jdeme na to.

0: Tohle je velká reinkarnace songu z roku 2007. Kato a John, Turn the Lights Off. Tak my taky s dovolením zhasneme, ale samozřejmě muzika bude pokračovat na Hit Rádiu i po deváté. My se s vámi jdeme rozloučit, snídaně šampionů, ta úterní opravdu už končí.
1: Ale ta zítřejší bude opět od 6 do 9, tak se tady sejdeme a díky, že jste byli s náma.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Opět vám přejeme, jak zvládnete dnešní den. Neupečte se a zítra ráno v 6.00. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová přeju všem krásné úterý. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani komplikaci, takže jste vzorní, já vám přeju, ať tento stav vydrží co nejdéle. Šťastnou cestu a vaše dopravní info případně pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
4: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
14: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
15: Je 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. V Čelákovicích u Prahy si všimli muže se střelnou zbraní směřujícího do místního učiliště. Na místě je i zásahová jednotka. Ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v autě. Podle serveru iDnes učiliště vyklidili. Dětem ani učitelům nehrozí žádné nebezpečí. Prezidentská kancelář dnes dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Pavel už dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholném fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Rekonstrukce americké třídy v Plzni vstoupila do další fáze. Nově se proto od pondělí uzavřel úsek mezi ulicemi Gétova a Všipce. Částečně je pak zavřený taky úsek Všipce Klatovská. Rekonstrukce americké ulice bude kompletně hotová v první polovině srpna a vyjde na necelých 630 milionů korun.
2: Fotbalový servis.
16: Lionel Messi přepisuje fotbalovou historii. Argentinský útočník překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Klózeho. Kapitán obhájců titulu, který zítra oslaví 39. narozeniny, rozhodl v Dallasu o vítězství nad Rakouskem 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání proti Alžírsku. Argentina dala na šampionátu ve dvou zápasech 5 gólů a všechny dal Messi. Čeští fotbalisté si pak naposledy před přesunem k závěrečnému 3. utkání skupiny zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Teď se přesunou do dějiště zápasu s Mexikem do tamní metropole. Zápas Česko-Mexiko se bude hrát ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času.
17: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
3: Úterý bude opět ve znamení jasné až polojasné oblohy. Odpoledne se můžou ojedinělé objevit přehánky nebo bouřky. Teplotní maxima dnes na 30 stupních Celsia, na horách to bude 26.
2: Hit Radio FM+.
3: Druhé dopoledne tohoto pracovního týdne je tady. Bára Škrybová přeje krásné úterý všem. Pojďme optimisticky. End of the world na Hit Radio FM+.

A baby nebude sedět v koutě. Pitbull Back in Time, Hit Radio FM Plus s vámi, 12 minut po 9. My jsme tady jednou, kdo si vzpomínáte, probírali zvláštní zvyky, kdo co má, kdo co dodržuje, kdo co prostě musí splnit. Svěřovali jsme se tady třeba, že často mluvíme sami se sebou a vedeme například úplně reální konverzace, jako by tam s náma byl ten druhej. A na tom jako není úplně nic tak zvláštního, to dělá opravdu jako spoustu lidí. Pojďme se teď k tomu maličko vrátit, i když z jiného směru. Já jsem včera potkala kamaráda a ten mě přiměl otevřít úplně jiný téma. On se mi přiznal, že hraje prší. To by jako nebylo neobvyklý, jo. Ale on ho hraje sám, se sebou. A prý je to skvělý a baví ho to víc než s někým. Tohle já si nedovedu asi představit, musíte být hrozně schizofrení, jakože se snažíte porazit sami sebe, anebo naopak vyhrát sami nad sebou, jako je to zvláštní. A tak mi napadlo, co děláte vy rádi sami, přestože většina lidí to bere jako aktivitu pro dva nebo pro víc lidí. Hrajete třeba deskovky, jako třeba člověče, jako jestli se sami vyhazujete sami sebe a pak jste na sebe naštvaný, nebo máte něco ještě originálnějšího, určitě musí něco být, tak pojďte to na sebe prozradit. 720 870 237, Fergie, Big Girls Don't Cry.

0: Jo, to nikdo neví. Sebastian Rup a Líc, 9 hodin 24 minut máme Hit Radio FM+. My jsme tady spolu nadhodili téma, co rádi děláte za činnost, která je ale obvykle určena pro více lidí. A protože se mi včera svěřil kámoš, že hraje prší sám se sebou, proto to rozebíráme. A Jana mi píše: ahoj Báro, já hraju Pexeso sama. Vždycky si říkám, že tentokrát si budu pamatovat, kde co je, a stejně nepamatuju. To už bude věkem, Jani, asi. Hele, a máš i dvě hromádky toho Pexesa a pak si je třeba přepočítáš a říkáš si, jo, já jsem vyhrála, a v zápětí si pak řekneš u té druhé, ty jo, já jsem prohrála. Nebo to mi ještě dovysvětli, Jani, prosím tě. Ahoj Báro, nevím, jestli je to úplně zvláštní, ale já chodím sama do kina. Kamarádky si myslí, že je to smutný, ale není. Můžu si vybrat film, nikdo mi nejí popcorn a nemusím poslouchat komentáře. Ahoj Lenka. Leni, já ti ale naprosto rozumím, musím říct. Já chodím všude sama, do kina, na koncerty, na festivaly, opravdu furt, a je to přesně tak, jak říkáš. Jsem tam, kde chci bejt, kde si kecnu, tam jsem. Naprostá paráda a naprostá volnost. Takže opravdu rozumím, co mi píšeš. Moc díky za zprávu. A ještě si dáme jednu, protože tohle prostě musím. Milan mi píše: ahoj Báro, když jedu autem sám, dělám, že dávám rozhovor do rádia a odpovídám si na otázky. Někdy jsem i host, někdy jsem moderátor. Milane, tak třeba co? Hele, není všem dnům konec, třeba se spojíme. Díky moc všem za vaše zprávy, mějte krásný úterý.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň. To je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Taky nechcete končit léto větou:
10: to zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika,
16: sportáky,
17: zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky
19: CZ.
20: Miluju nový místa se skvělou kávou.
21: Jo, Kapka.
20: Co je Kapka?
21: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
22: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
23: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
24: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
23: Předplatné na kávu.cz.
25: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
26: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
27: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
28: Hit Radio.
29: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

Cult se laví, Cult, tyjo. A víte, jak se jmenuje Cult? Je to Cheb Cult. Takže Západočech jako Brno. Normálně Cheb. Jinak teda Cheb, ale není jméno, no. Je to takový jakoby titul, kteří ti to umělci v Alžírsku používají a znamená to mladý. Takže Cheb znamená vždycky mladý, jo. Pamatujte si to, tam v Chebu. V Chebu se prostě nestárne. Jinak z Alžírska se proslavil ještě další Cheb, a to Cheb Mami. A ten naspíval třeba se Stingem Desert Rose. A Desert Rose to už je taky takový jako, nebo retro záležitost, ale retro záležitost je třeba i tohle. Tohle jsou YouTube, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, takový, nebo taková rozervaná písnička a celá na vás čeká dneska u Jirky Plnáře po 12. v srdcovkách a pak ještě 4 další kousky a jedna vaše napřání, jako vždycky. A my teď jdeme taky za jednou velkou peckou. Offspring, Why Don't You Get a Job? My friends got a girl.

0: Takhle jsem dlouho neslyšela, je to paráda veliká. Lily Ellen, Not Fair, Hit Radio FM Plus s vámi, Bára Škrybová, přeje krásný úterní dopoledne. Je 9 hodin 42 minut a máme úterý 23. června, takže ještě 4 dny, včetně dneška, rozdává Divoký západ 2000 korun na vaše tankování. A to jenom za vaše dopravní info. Nezapomínejte na to, cokoliv potkáte, dejte nám to opravdu vědět na WhatsApp 720 870 237. Jak říkám, divočáci jednomu z vás dají rádi 2000 korun. A to v době dovolených, kdy spousta z vás vyráží do Chorvatska, do Itošky, do Polska a vlastně kamkoliv jinam se tahle finanční injekce víc než hodí, bych řekla, zvlášť když ještě zohledníme aktuální ceny pohonných hmot. Takže si napište někam na palubovku ve vašem autě 720 870 237 a jakmile něco uvidíte, určitě nám to dejte vědět.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia FM Plus. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM Plus, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystaveno máme až 180 postelí.
4: Postele Losiná, tam den začíná. Postele Losiná, tam i usíná.
5: To máte trámy, terasová brkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
6: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
7: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
8: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ano, aura, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren Ordinary, to je síla, panečku. Hit Radio FM plus s vámi, minutka do desátý, nejnovější zprávy před námi, počasí, no a teď taky doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na D5, trasa Praha-Rozvadov, 105. kilometr, je tady porouchané auto. A to je pro tuto chvíli z dopravy vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720
1: 870 237. Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Ahoj, to je Jana Kirchner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhradky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlive.cz. Moc sa na vás teším.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: Máme 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Uchazeči o studium na střední, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes dozví, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je i školy. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké hvězdy slíbily letos svou účast na jubilejním 60. ročníku. Už dříve potvrdili, že festival uvede na 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Dodám, že festival proběhne od 3. do 11. července. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů. Uvedl to nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého navíc stát neplní ani vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Chybí podle něj například i předpisy pro parkování elektroaut. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácí mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Po třech zápasech tak zůstávají 100% a v čele základní skupiny A mají náskok 3 bodů před Kanadou a Slovenskem. Ženský tým pak vyhrál nad Švýcarskem 4-1 a má po třech duelech také plný počet bodů.
7: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Dnes opět pravý letní den s teplotami na 30 stupních Celsia, na horách to bude 26. Obloha jasná až polojasná, odpoledne se můžou vyskytnout i přehánky, ojediněle bouřky.
3: Hit Radio FM Plus.
0: 10.02, úterní dopoledne nám pěkně odsejpá, do 12. s vámi Bára Škrybová a ty největší hity, samozřejmě. Na úvod 10. Ava Max, krásný.

To je krása. Kateřina Marie Tichá, byt 660 na Hitrádiu FM+, 12 minut po desátý. Snídaně šampionů společně s 4Camping vám opět ordinují i tento rok terapii venkem a snaží se vám tak vykouzlit vlastně úplně to nejlepší léto. Mají pro vás připravený poukaz v hodnotě 7000 korun a to na vybavení od Helly Hansen. Helly Hansen, kdybyste neznali náhodou, tak je to ověřená značka, která už desítky let vybavuje jachtaře, vodáky i milovníky pobytu venku. A má jako opravdu skvělý věci. Za to dám ruku do ohně. A zapojíte se jednoduše. Otevřete si stránky našeho Hitrádia FM+, www.hitradio.fm+, kdyby náhodou někdo nevěděl. Tam si najdete terapii venkem a přes formulář nám tam napište nějaký váš zážitek z vody. Takhle, já na vodu nejezdím. Já mám z toho trošku vítr. A hlavně, když si vlezu třeba na paddleboard a prostě se točím, tak jako já se prostě točím dokola. Já to neumím, netuším, něco je u mě špatně. Každopádně vím, že jezdit na vodu je skvělý. Řeka, nádherná příroda kolem vás, skvělá parta, no a ty vzpomínky, které přetrvávají na pořád. Tak hrábněte opravdu do vzpomínkové kapsičky a dejte nám nějaký ten zážitek vědět. Vybereme ten nejzajímavější, nejvtipnější, no prostě krále. Jasmin s Michalem jednomu z vás zavolají a oznámí, že jste vyhráli a že máte úžasný poukaz na 7000 korun. A já vám teď oznámím, že mám pro vás úžasnou muziku. Protože tohle je Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Úterý dopoledne, Hit Radio FM+ s vámi a doporučuji teda volume dát úplně na plný koule.

0: úterý dopoledne s vámi Hit Radio FM Plus a teď tady byli i rovnou tři umělci, Meduza, Good Boys a Becky Hill se songem Lose Control. Za chvilku si na to letní dopoledne dáme tuhle krásu. To je boží, co? Poslední tanec. Francouzsky to říkat radši nebudu, aby nedošlo k nějakému fopa. A taky budeme při úterním dopolední to pořádně rozjíždět. Jo, linkyni, no, tak to je taková záruka dodávky pořádný energie, takže kdo potřebujete, určitě buďte s námi, s Hit Radiem FM+. My tady toho pro vás máme spousty a spousty.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází, buď u toho. Co je domo, to se počítá.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
2: Harley,
1: Tomáš Klus,
2: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
1: www.hrady.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
10: Budíte se v noci horkem? Postele Losina představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to ne.

0: obrovský zážitek jako na stadionu. A to díky fantastickým nabídkám prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den.

No neříkala jsem to, náhřez energie jako blázen. Na Hitrádiu FM Plus Linkin Park Lost. 10 hodin 35 minut k tomu. Máme venku sluníčko, máme 30 stupňů, určitě dneska vyrážíte k vodě. Tak buďte v klidu, zatím je to všechno vhodný ke koupání, nebo aspoň drtivá většina, tudíž klidně vyraste. Ale pozor, je určitě třeba dodržovat nějaká pravidla při těch koupačkách. Takže hlavně žádný šup do vody z rozpáleného ručníku třeba, nebo když přijedete například na kole, protože ve chvíli, kdy jste přehrátí, je třeba opravdu dát tělu tu chvilku, nejdřív si namočit nohy, ruce, zátylek, až si zvykne to tělo, tak potom tepřive se v klidu ponořte, jo? Hlavně žádná machrovinka typu podrž mi pivo, ukážu ti, jak tam skočím najednou, to radši ne, to by mohlo být sice najednou, ale třeba i naposled, takže do vody určitě postupně. Další věc, nechoďte se koupat úplně sami. Jo, stačí třeba fakt jako křeč, uklouznutí nebo silnější proud a ten problém je tady opravdu hned, takže parťák na břehu, ten se vždycky hodí. A pozor taky na klasiku, což je alkohol, protože ano, v horku leze do hlavy mnohem lépe, to samozřejmě víme všichni, je to všechno mnohem rychlejší a člověk pak rychle ztrácí odhad i sílu. Takže jako takový souhrn, postupně do vody, hlídat se navzájem a taky je fajn občas pauza ve stínu s pitím v ruce, jo, ale ne alko, prosím vás, ideálně. Jinak teda dneska v noci má být jasno, až skoro jasno, 17 stupňů, tak to akorát láká k pozorování hvězd. Tak si k tomu teď dáme na Hitrádiu FM Plus příznačně Coldplay Sky Full of Stars.

0: Parádní úterní dopoledne přeje Bára Škrybová, jste s Hitrádiem FM+, tohle byly Offenbach a Norma Jean Martin a píseň Overdrive. Kam vyrazit? No, prázdniny jsou za dveřmi. V pátek se rozdává vysvědčení a pokud přemýšlíte, jak oslavit první prázdninový den, tak máme tip. Vyrazte do Příbramy. Už tuto sobotu 27. června se tam totiž zastaví jeleni se svým jelenfestem, což je parádní letní rodinná akce, plná hudby a plná zábavy. Čeká vás tam autogramiáda, koncerty Adély Orlové, Terezy Balonové, program pro děti i tombola, no a samozřejmě velká show kapely Jelen jako hlavní tahák večera, nebo tahák. Areál se otevírá od 15 hodin a zábava jede až do večera. Více info a vstupenky najdete na jelenmusic.cz. A přímo v den vysvědčení, tedy už tento pátek, se objeví v Leháro Beer Garden fenomenální dáma slovenské hudby Jana Kiršner. A přála si vás pozvat sama.
1: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Leháro v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlive.cz. Moc sa na vás teším.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
5: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
9: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
10: Kdy mě má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
17: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
16: Byty Dobzany.cz. V Dobzanech se žije dobře.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Tohle byl obrovský útok na nostalgii. Gigi D'Agostino, L'amour toujours, to je taková krásná věc, 98. rok, to je obrovská paráda. 3 minutky do 11. nám zbývají s vámi Hit Radio FM+, je úterý dopoledne, já jsem Bára Škrybová, nejnovější zprávy přichystány, počasí taky přichystáno, na doprava samozřejmě taky jdeme na ní. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, D5, 99. kilometr trasy Praha-Rozvadov hlásí porouchaný nákladák, tak to tady nežeňte, ať pak nejste porouchaný s ním. V Sokolově pozor, a to v ulici Hornická, tady je nehoda autobusu a osobáku, vozovka je uzavřena, tudy aktuálně cesta nevede, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
4: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
3: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
5: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
6: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
7: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hit Rádio CZ. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio FM+.
9: 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je i zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. A také novela o spotřebitelském úvěru. Poslanecká schůze začne odpoledne. Policie dál pátrá po ozbrojeném muži, který dnes ráno mířil na učiliště v Čelákovicích u Prahy. Jde o 55-letého muže ve špatném psychickém stavu, který se pohybuje v Modrou Fábií. Pátrání probíhá také v Novém Bydžově a v Praze usídel rezortu školství a obrany. Plzeňský pivovar otevře běžně nepřístupné místo. Jde o takzvanou bednárnu, jejíž komentované prohlídky budou probíhat během července. Prazdroj lidem přiblíží výrobu, ale i údržbu dubových sudů, včetně tradičního smolení. Součástí prohlídky bude mimo jiné také oblíbená ochutnávka nefiltrovaného piva přímo ze sudu. Dnes budeme znát vítěze ankety Zlatá hokejka. Vyhlášení proběhne v Pražském divadle na Vinohradech. Do závěrečného třetího kola hlasování postoupilo 9 hráčů působících v NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a také hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
10: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Obloha dnes jasná až polojasná, odpoledne se můžou vyskytnout přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty dnes v maximech na 30 stupních Celsia, na horách to bude 26.
7: Hit Radio FM+.
0: 11. odbyla, jdeme spolu kroutit poslední hodinu úterního dopoledne. Připraveny Ed Sheeran a nebo David Guetta se CEO. Krásný den.

Huntrix a Golden na Hitrádiu FM plus 12 minut po 11. Jdeme spolu do Plzně. V Plzni totiž řešila městská policie případ porouchaného auta, které stálo u frekventované křižovatky a mělo výstražné blinkry, tedy blikačky, klasika. Na první pohled vlastně úplně normální situace, ale když dorazili policajti na místo, tak zjistili, že řidič na tom místě vlastně vůbec není a že na ně čeká v hospodě. Což já bych asi taky pochopila v tomhle hicu, ale tady byl ještě navíc problém, že nedal výstražný trojúhelník, ani ho neměl a navíc se zjistilo, že auto nemá ani technickou, tak možná si šel do té hospody řidič dát panáka, aby se připravil trochu na to, aspoň co ho čeká. Celý se to bude řešit ještě ve správním řízení. Každopádně pojďme využít spolu situace a připomeneme si nějaká fakta o blikačkách, jo. Takže za prvý, určitě nejsou určený k parkovacímu režimu. Hodím blikačky a můžu parkovat kde chci. Ne, za to můžou být pokuty. Slouží jenom pro nouzový situaci, třeba při poruše nebo při nehodě, ale ani tehdy vás nezbavují povinnosti zajistit jinak bezpečnost, jo. To znamená třeba právě například ten trojúhelník a nebo reflexní vestu, což se tady teda nestalo bohužel, ale protože všechno zlý je pro něco dobrý, tak my jsme si aspoň teda připomněli něco, co je třeba. As House Love Tonight, Hit Radio FM plus s vámi, krásné úterní a stále ještě dopoledne.

0: Adam Ďurica, Mandolína, ale to je krása, že jo? To má tak úžasnou náladu, úplně letní. Hit Radio FM Plus s vámi, 10.23. Za chvilku mám pro vás další nádheru. A neříkejte, že ne. Já se na to tak těším. Imagine Dragons, Next to Me, no a nebo... She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. Miles Smith, nice to meet you, tady není o čem. Buďte s náma a krásný úterní dopoledne.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové,
4: jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připomíná. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
11: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
12: Tak sáhni pro mobil.
13: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
11: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
13: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
11: Více na předplatnenakavu.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Hit Radio.
18: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: 11:35 dopoledne v úterý s vámi Hit Radio FM plus Miles Smith, nice to meet you, tady byl Naskok taky a já vás jdu pozvat na další díl Vypalovačky. Podcastu Vypalovačka se opět budou řešit devadesátkové seriály, ale zatímco teda v minulém díle byly ty zahraniční, třeba Beverly Hills, Pobřežní hlídka, Přátelé, Akta X, Melrose Place a tak dále, tak tentokrát se Markéta, Ivo a Michal vrací domů do českých obýváků. Takže třeba Dobrodružství kriminalistiky, Život na zámku, Nováci, Zdivočelá země, no a nebo taky třeba Hospoda.
1: Že tam točili opravdový pivo a že opravdu pili to pivo.
2: No ale pozor, nepili pivo alkoholický, ale nealkoholický.
3: No, ale byl, jo,
2: protože jinak by byli
3: aspoň
2: furt jasně, pod stolem. Jako jo.
1: Jasně, protože tak, já jsem právě oceňoval na tom, že opravdu tam je to pivo, že to není žádná barevná voda.
2: To bylo, ale nealko.
3: No, Bronislav Poloček v tom taky hrál a ten se jako vydupal, že chce opravdu jako skutečný pivo, že chce skutečnou desítku a ke konci natáčecího dne občas všichni trošku jako už byli kejvaví právě protože ke konci toho natáčení dostávali opravdu jako už i alkoholický pivo.
0: No pusťte si to celý, je to zajímavý. www.hitradio90.cz, tam najdete celý díl, na YouTube taky je, no a samozřejmě na všech vašich oblíbených podcastových platformách, například na Spotify. Jedeme taky do devadesátek. Labuš, Be My Love. Tady.

0: Krásné věci tady pro vás na Hit Radio FM Plus máme Benson Boone Beautiful Things v čase 11 hodin 43 minut. Krásné věci pro vás bude mít Jirka Plnář po 12. hodině v Srdcovkách. To je Romanťárna. Počkáme se i? Ne, tak ne, my si to nedáme. Víte proč? Aby jsme si to užili u toho Jirky, jo? Tak laďte Jirku a jeho srdcovky, já vám dám ještě druhý lákadlo. To je další skvělá nálada, tohle jsou YouTube, Hold Me, Thrill Me a tak dále, je to hrozně dlouhý název. No a já, než zvednu kotvy, tak vám tady nechám třeba Damiano David, Lady Gaga a nebo Topic, tak se mějte hezky, těším se zase zítra od 9 do 12, Bára Škrybová se loučí, čau.
1: Dopravní hlídka Hit Radia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Mamma Mia. No tak to řekni. Mamma Mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na noc s operou.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Xindle X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Porsche Plzeň.
15: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
16: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
14: Porsche Plzeň.
17: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
18: Klikni!
19: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
18: Letní slevy právě odstartovaly!
19: Zažij léto naplno!
18: Když zábava,
19: tak Mironet.
18: Klikni dvakrát!
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě osobního auta se odstraňují na Sokolovsku. Opatrně u obce Rovná, kde auto sjelo do příkopu. Během pár minut projedete plynule a bez zdržení. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
0: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozi skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Ahoj, to je Jana Kirchner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové zahrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
7: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.
12: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
2: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, sejde se zítra. Policie ze Středočeského a Královéhradeckého kraje a také z Prahy pátrá po ozbrojeném muži. Zaznamenán byl ráno ze střelnou zbraní v Čelákovicích u učiliště. Hledaný střídá auta, naposledy byl viděn ve voze Renault Megane vínové barvy. Jde o 55-letého Petra Šimuna, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Karlovarském filmovém festivalu francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Dustin Hoffman. Zahajovacím filmem bude argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje nezapomenutelné utkání mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986. Teď se podíváme k nám.
13: Plzeňský kraj podpoří filmaře. Mezi 22 různých projektů letos rozdělí rekord částku 9 milionů korun. Podporu získají hrané filmy, televizní seriály, dokumenty, které mají vazby k našemu regionu. V minulosti podporu získala třeba pohádka Čertí brko nebo seriál Policie Modrava.
14: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
13: Na západě Čech bude dál polojasno nebo skoro jasno, jen přechodně i oblačno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 27 a 30 stupni, na horách do 26 stupňů.

Je pravé poledne, posloucháte Hit Radio, začínají srdcovky a jak jste slyšeli ve zprávách, tak hlavní město je na nohou, pořád hledají toho ozbrojeného zločince. Tak říkám si, chtělo by to tady nějakýho Batmana, kdyby jsme měli, jo? Co by prostě jako skočil do auta a vyřešil by to za nás, za všechny. No a když Batman, tak pojďme do roku 1995 a dáme si filmovou píseň z filmu Batman Forever, za mě asi jeden z těch nejlepších Batmanů. Co myslíte? Nicole Kidman, Jim Carrey, Tommy Lee Jones a Val Kilmer.

0: thrill me, kiss me, kill me. Ty taky neví, co chtějí. Je 12 hodin 7 minut. S vámi Hit Radio, tohle je srdcovka číslo 1. A milovníci Batmana poznávají rok 95 a film Batman Forever.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: I'm Batman. Pojďte si to říct. I'm Batman. To je prostě jako nádhera. Díky moc tady Pítrovi za zprávu, který píše: Čau Jirko, Batmanem se mi udělal na úvod srdcovek ohromnou radost. Jako děti jsme si na něj hráli pořád. Mám ho rád dodnes. Nový díly jsou super, ale s Hádankářem a Jokerem je podle mě nejlepší. Čus bus, Pítr. No jo, pod to se asi i dokážu podepsat. Jsem zbožňoval Jima Curryho jako Hádankáře. Ten Joker, který se tam objevil, který ho stvárnil Tommy Lee Jones, tak je jako fantastický. Je to samozřejmě víc jako komiksový, než ty nový díly, který už teďko známe z toho 21. století. Ale je to prostě legendární. Takže jsem rád, že vám hned na úvod udělala radost filmová píseň. Mimochodem z roku 95 právě z Batmana Forever. Osobně doporučuju, pokud nevíte, co autem na dlouhý cesty, když pojedete někam na dovču, nebo s dětma na chatu, tak dejte si celý soundtrack. Fakt to stojí za to. Je to fakt jako skvělý. Je to vlastně podobný, jako když si pustíte soundtrack třeba z Foresta Gumpa, to taky jako co hit, to perla. Bude vás to bavit. No a když jsme u těch filmových věcí, tak ještě jednu radost vám tady udělám. V roce 1968 natočili Tenkrát na západě 91% na ČSFD. Úplnej úlet. To je prostě, ten film je jasná srdcovka. A inspirovala hudebně spoustu kapel, skupin a tak dále. No a jednou z nich tak je i německá parta Downlaw, která na něj udělala takovou jako rapovou verzi. A říkám si, proč ne? Proč si ji nedat právě teď v našich srdcovkách? Tak jestli máte rádi rap, R&Bčko a do toho navíc i western, no tak tohle je prostě srdcovka s číslem 1 pro vás, pro dnešní den. Downlaw a nádherná věc Ennio Morricone, Once Upon a Time na Hit Radio.
3: You understand? Why that fighting? You understand? Something thinking?

0: z jakého filmu, z jaké ikonické scény to je?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak pokud patříte mezi milovnice Ďábel nosí Pradu, tak samozřejmě víte, ta odpověď byla úplně jasná. A nebo i seriál Grey's Anatomy, i tam se objevila tahle legendární píseň. 12 hodin 17 minut, vůbec jsem netušil, že ty srdcovky budou dneska až takhle moc filmový. Ale na druhou stranu, proč ne? Teď když si vzpomeneme, a teď i vy, když si vzpomenete na 90. léta, tak se vám 100% prostě vybaví videopůjčovny, vybaví se vám videokazety. Byla obrovská výhoda, když někdo v baráku, jakože v paneláku, tak měl i video rekordér, který dokázal nahrávat, takže kolikrát jsme si prostě jako přehrávali ty kazety z té půjčovny na nějakou koupenou, no, prostě se to tenkrát dělávalo, no, tak to bylo. Na druhou stranu taky jsme seděli u televize, nahrávali jsme si stejně tak jako na normálně audiokazety z rádia a písničky, tak jsme si nahrávali i filmy z televize. Tenkrát naštěstí ty reklamy nebyly tak extrémně dlouhý, ale i tak jsme se museli dát pauzu, že jo, protože se to pak nedalo nějak sestříhat. No, jsou to nádherný vzpomínky. A když vy si teď vybavíte sebe jako děti, co chodili do videopůjčovny, anebo na váš obývák plný videokazet, co byl tenkrát váš nejoblíbenější film? Zkuste trošku popřemýšlet, napište mi film a já zkusím k tomu najít i hudbu a ještě bychom si ji dneska v srdcovkách mohli dát. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do studia Hit Rádia, tak se těším a do té doby tak si dáme jednak Chicago a právě teď i Master Boy.

0: jak moc těžké je se někdy omluvit, tak o tom je celá tahle píseň. Hard to say I'm sorry. Jo, jo, já se taky budu muset omluvit, protože nám končí dnešní srdcovky. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Na druhou stranu, aspoň jsme si to užili. Ještě jedna srdcovka nám zbývá, ta bude dneska filmová. Na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777 937 777 mi posíláte tipy vašich nejoblíbenějších filmů, na který si pamatujete jako děti. A tady samozřejmě milovala jsem Bod zlomu s Keanu Reevesem a ta hudba fantastická. Zdraví Ilona. Ahoj, jasně, musíš uznat, že další hodně vyvedený soundtrack je z Matrixu 1, to je prostě strop. Pod to se podepíšu, to si vybavíme asi všichni, kdo jsme chodili na začátku milénia do klubu, tak jakmile se začaly hrát nějaký věci z Matrixu, tak ta klubovka byla neuvěřitelná. Lví král, dokonalý film neboli pohádka s krásnými písničkami, vyrostli jsme na tom se ségrou, je nám 38 a 39 let a stále ten film milujeme. Díky moc za vzpomínání, zdraví Lucie. No, ráda se stalo. Co tady máme dál za vaše tipy? Predátor. To je skvělý, ale pozor, jo, Predátor a píše to dívka. Ahojky, za mě je to Predátor, zbožňuju ho doteď a je to moje nejsrdcovka. Upřímně jsem zbožňovala taky Arnolda jakože policajta ze školky, juniora a tak dále, ale když jsem viděla Predátora, začala jsem Arnolda nesnášet, protože zabil toho super ufouna. To se producentům fakt nepovedlo. No, tak aspoň někdo mu fandil tenkrát. No, bude to těžký pro mě vybrat teda jednu píseň z nějakého filmu. Z jakého by to mělo být? Jaký je ten váš nejoblíbenější? Dejte ještě vědět na 777-937-777. Tady vidím poslední Mohika, to je topka. No, ježišmarja, to zbožňuju, samozřejmě. To mi připomíná i plzeňský hokej. To jestli máte rádi poslední Mohikán a máte rádi hokej, zajděte si někdy tam, protože to je nástupovka plzeňských Indiánů. Tyjo. Tak možná, že já mám teď svýho favorita. No ještě mě můžete zkusit nějak přesvědčit na ten váš film. 777-937-777, máme na to cca 10 minut.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200x projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
9: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň. To je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
12: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezapomeňte.

0: poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika s hitem Blízko, je 12.36, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Bude to filmová píseň, těch filmů jste opravdu napsali strašně moc. Od Top Gunu přes Pomádu až po Hříšnej tanec. Bylo to těžké vybírat, ale nakonec vybírám píseň z filmu Duch. Za prvé, je to nádherný film. Za druhé, je to nádherná píseň. No a za třetí, všichni máme někoho, kdo už tady s námi není a dali bychom cokoliv, cokoliv za ještě jednu poslední možnost se rozloučit a obejmout se, jako to bylo v tom filmu. V tomhle je vlastně asi celé poslání legendárního filmu. Tak zavřete oči a představte si, že právě teď se můžete obejmout. Tahle píseň je pro nás, pro všechny a speciálně ji posílám i do rádia Kiss a rodině jejich kolegyňky Báry.

0: Pojďme utřít slzu, zhluboka se nadýchnout a žít dál.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Život je krásný a máme štěstí, že pořád můžeme být na této planetě, tak pojďme si to užít. Pojďme si nestěžovat na to, že venku je strašný horko, protože za půl roku tady bude strašná zima a budeme si říkat, už aby zase bylo teplo. Pojďme si užít ten každý den, stejně tak, jako si užíváme od pondělí do pátku ve 12 hodin srdcovky Hit Rádia. Za chvíli nejnovější zprávy do té doby z hitů, například Eva Farna a Mirai, a dáme taky Simple Plan. Welcome to my life. Další skvělá hudba. A když to stihnem, tak dáme Disturbed. Tak buďte s náma.
2: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
3: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasy Plzeň.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
3: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
4: Farmapark Dobřany.
5: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
3: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
6: Klikni, co frčí tohle léto?
7: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
6: Ideální na prázdniny.
7: Doma, venku, na dovče.
6: Beru.
7: Když hry, tak Mironet.
8: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tedy závěr úterního poledne, my jdeme na zprávy na Hit Radio, pro vás připravena také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje na Sokolovsku u Rovné. Auto tam sjelo do příkopu. A k vážné nehodě došlo v Sokolově v Hornické ulici. Projíždí se jen kyvadlově. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Miluju nový místa se skvělou kávou.
8: Jo, Kapka.
7: Co je Kapka?
8: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
7: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
8: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
7: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
8: Předplatné na kávu.cz.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje. Uvedl to na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje zhruba 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí cestuje i mimo tradiční turistická místa. Potvrzuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismüller.
12: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedle v Kutné hoře.
11: Velké oblibě se v létě těší také park Miraculum v Milovicích nebo Sky Bridge na Dolní Moravě. Současná vedra mají ve Francii první oběti. Od víkendu se tady utopilo 20 lidí, kteří hledali úlevu od veder koupáním na nehlídaných místech. Poprvé v historii dnes platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na více než polovině francouzského území. Teploty tady šplhají k 45 stupňům. A teď ještě pohled k nám.
13: Karlovarský kraj vyčlenil další peníze na podporu zubařů v našem regionu. Částkou 2 miliony korun podpoří rozšíření ordinací v Ostrově a taky v Karlových Varech. Ordinace by díky tomu měly nabrat nové zubaře, kteří by následně mohli registrovat nové pacienty. Do 2 let by to mělo být až 1600 lidí.
14: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
13: Během odpoledne u nás bude většinou polojasno, jen přechodně oblačno a výjimečně se objeví i přehánky. Teploty na západě Čech 26 až 30 stupňů.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 13 hodin, 3 minuty, s vámi Jirka, přeju pohodový den, taky dobrou chuť k obědu, pokud ještě i takhle po pravém poledni máte čas a polední pauzu, to vám přeju, taky trošku závidím a taky hodně přeju. A zajímá mě, jak se na tom s obědama, chodíte někam do restaurace anebo si nosíte do práce krabičky z domova? Pokud jsou to krabičky z domova, napište mi na 777-937-777. Co je ten nejzásadnější důvod? Proč si nosíte jídlo z domova do práce v krabičkách? Proč to potřebuju vědět? Má tu spojitost s norským týmem na fotbalovém mistrovství světa. Vysvětlím za chvíli, do té doby Coldplay nebo právě teď Pharrell Williams.
9: Hit Radio FM+.

Rihanna na Hit Radio. Je úterý odpoledne, už máme po obědě, za chvíli bude čtvrt na dvě a prachy, tak to je nejčastější důvod, proč si nosíme do práce jídlo z domova v krabičkách. Není to proto, že byste neměli kolem dobrou restauraci, že rádi jíte sami nebo zdravě, ale jsou to opravdu peníze. Alespoň podle toho, co píšete na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777. A vlastně to dává smysl. Já to tady v rychlosti počítám. Oběd je dneska minimálně 2 kila, to znamená 4 tisíce měsíčně jenom za oběd. To znamená, že na krabičkách se určitě dá ušetřit. Tak chápeme to, naprosto v pořádku, úplně v pohodě. Úplně jiný důvod, než vy, má fotbalová reprezentace Norska. Ta si nechala do Ameriky poslat lodí 1 tunu jídla na letošní mistrovství světa. A to teda převážně ryb. A ne, aby ušetřili, ale protože nevěří jídlu v Americe. Prostě chodí kolem, koukají takhle na ty normální Američany, kteří jsou v podstatě jako jiných proporcí než zrovna tady ti norští atleti a nevěří jídlu. Takže chtějí mít svůj tým skvěle připraven a tak si teda nechali poslat 1 tunu jídla lodí. To je mazec, jo. Chtějí mít tým ready a ne, aby byl věčně na záchodě s bolestma břicha. Tak si říkám, je to paranoia, anebo to dává smysl? Ty severské země, ty jsou asi ohledně ryb zvyklí na úplně jiný level, to je pravda, takže u nich se to asi dá pochopit. A když to vezmu úplně do detailu, tak si uvědomte, vy když jedete na dovolenou, jo? Já jsem se narodil v Plzni a když jedeme s klukama jenom tady na vodu, tak stejně si pro jistotu beru taky 6 plzniček z domova. Radši sebou.

0: Day na Hit Radio, to je taky skupina, na kterou když půjdete na jejich koncert, tak na to nikdy do smrti nezapomenete. Byli u nás v Česku úplně poprvé na přelomu let 95-96, vlastně dvakrát hned po sobě krátce. No, nebyl jsem. Nebyl jsem, bylo mi 10, ale vlastně jsem je jako živě nikdy neviděl. Pokud vy ano, tak vám to přeju, ale hodně vám to taky závidím. Kdo ale u nás koncertuje velmi pravidelně, tak to je skupina Činasky. My si dáme za chviličku. Zítem stejně jako já. A možná, že i tohle je hit, který zazní v rámci jejich letního turné. Mimochodem na turné po Česku se vydávají po dlouhých 3 letech. Tak pokud vyrazíte, užijte si to taky.
1: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
2: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
3: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
5: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhrádky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
6: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
7: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
6: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na tento bogán?
13: Kdy? Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz.
14: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská, první na výjezdu z Klatov. Interkora, dokonalost v každém projektu.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
20: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

LP Lost on You na Hitrádiu 13 hodin 630 minut. Dneska je úterý 23. června, to znamená, že dneska večer můžete vyhnat zlý duchy, konečně, jo? Stačí si udělat ohníček. Dneska v noci je svatojanská noc, to znamená, že po Česku budou opět svatojanské ohně, což nevím, jestli je v tomhle vedru a suchu vlastně úplně dobrý nápad, no. Tak možná místo toho můžete vyrazit třeba trhat magický byliny, jako heřmánek nebo třezalku. Natrhaný dneska v noci mají prý největší léčivou sílu. Takhle, ne, že bych tomu úplně věřil, jenom hážu takhle do placu tipy, co byste třeba mohli dělat, abyste si uvolnili myšlenky, abyste nemysleli na, já nevím, politiku, kterou teď momentálně v Česku máme, nějaký ústavní žaloby prezidenta na vládu a tak dále, abyste nemysleli třeba na fotbal, ze kterého úplně nemáme radost, na mistrovství světa, nebo abyste třeba nemysleli na to, že zrovna vaše dítě dneska přišlo s tím, že ho nakonec nevzali na tu střední školu, protože to se dneska děti dozví. No, tak jenom abyste si prostě takhle jako vyčistili hlavu, tak můžete zkusit třeba tohle. Kdy jindy než dnes, když k tomu ta svatojanská noc navíc spěje, navíc má být nádherně v Česku, má být úplně jasno a horko, tak můžete vyrazit. Teď linky.

0: frekvencí se na Hit Radio, je úterý odpoledne, s váma Jirka Plenář. A co máte teď na sobě? To neberte nějak jako takovou tu typickou otázku, ne. Zajímá mě to, jestli máte na sobě nějakou růžovou barvu. Nevím, ponožky, tričko, spodní prádlo nebo gumičkové vlasek třeba. Prostě dneska je totiž Mezinárodní den růžové. Dneska se oslavuje růžová barva, tak pokud náhodou na sobě něco máte, no tak jste skvěle připraveni i do dnešního dne, to je nádhera. Tak když je to teda den růžové barvy, tak my se tady alespoň taky můžeme pustit nějaký hity na oslavu právě růžové barvy, tak co bychom si třeba mohli dát? Ne, pardon, to je špatný tlačítko, tohle jsem chtěl. Jo, to je ono. Jennifer Lopez, Pitbull on the floor. A stihneme taky Dašu. A budou taky The Calling. To všechno do 14. hodiny tady na Hit Radio, tak hezký růžový den.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
4: Mirá.
2: Rybičky.
4: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Landa,
4: Harley,
2: Tomáš Klus,
4: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
10: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
9: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
11: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek@blatna.cz.
14: Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Daša s Hitem Austin, krátce před 14. hodinou, za chviličku nejnovější zprávy s Lucí, která nám řekne, jak to dál vypadá s tím chlapíkem na útěku, jestli už ho mají nebo nemají, podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vyšetřování vás taky teď zdrží v Sokolově. Buďte tam opatrní v Hornické ulici, kde se srazilo osobní auto s autobusem. Místo je průjezdné Kyvadlově, tak s tím dopředu počítejte. No a další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
5: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
6: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Více než 60 hlídek, včetně vrtulníku, aktuálně stále pátrá po ozbrojeném muži. Ráno se pohyboval v okolí učiliště v Čelákovicích u Prahy, později pak v Brandýse nad Labem. Jedná se o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Pátrají po něm také kriminalisté v Novém Bydžově, kde preventivně uzavřeli veřejné budovy. Pokud muže uvidíte, kontaktujte linku 158. Premiér Andrej Babiš odletěl do Maďarska na jednání premiérů zemí Visegrádské skupiny V4. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupu zemí v rámci Evropské unie. Skupinu V4 vedle Česka a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko. Léto vybízí k venkovním piknikům nebo grilování. Zvýšenou pozornost bychom ale v těchto horkých dnech měli věnovat zacházení se surovinami. Doplní mě mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
10: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné tepelné úpravě masa a prevenci křížové kontaminace při přípravě pokrmu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také drůbežímu masu, výrobkům obsahujícím syrová vejce a potravinám skladovaným při nevhodných teplotách.
9: Zlikvidování bakterií v mase při grilování nám zaručí minimální teplota 70 stupňů po dobu alespoň 20 minut. A teď ještě pohled k nám.
11: Plzeň omezuje reklamu v centru. Provozovatelé mají poslední týden na to, aby odstranili nevhodné reklamní poutače. Jde například o obří plachty, které zakrývají fasády nebo ruší architektonický ráz budov. Vyhláška platí od nového roku a zasáhla především městskou památkovou rezervaci a okolní ulice.
12: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
11: Teploty na západě Čech se taky dnes pohybují kolem třicítky. Dál u nás bude hlavně polojasno nebo skoro jasno. Přechodně oblačno s občasnými přeháňkami.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Máme před sebou poslední společnou hodinu. Já jsem rád, že Luci je pořád ještě se mnou tady ve studiu i po zprávách. Luci, prosím tě, když slyšíš sousedy, jo, své, tak co uděláš? Zacpáváš si uši, anebo posloucháš?
13: Jako,
9: U čeho, když slyším sousedy?
0: Dobrý dotaz. U čehokoliv, u čehokoliv.
9: Tak mě to nějak asi nevadí.
0: Já tady mám totiž jeden velmi zajímavý průzkum, který se týká nás a našich sousedů. Mm-hmm. A jejich špízlování. Jo? A,
9: okay.
0: A ten probereme hned po prvním hitu v našem pořadu Pravda nebo bullshit.
9: Já vycházím z toho, že oni vlastně taky slyší mě, že?
0: A přičem?
2: Hit Radio FM+.

0: Alter Bridge Project na Hit Radio. Za chviličku Imagine Dragons, taky Enrique Iglesias.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože byly 2 hodiny odpoledne a je úterý, tak si dáme náš pořad Pravda nebo bullshit. A tentokrát tady mám celkem zajímavé téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 35%, což je tím pádem vlastně jako každý třetí Čech, šmíruje svoje sousedy. Při hádce i při usmířování, řekněme. Je to taková jako telenovela pro nás zadarmo. Tak co? Co si o to myslíte? Týká se vás to nebo ne? Máte to tak, že když slyšíte sousedy, že se hádají, tak že prostě si pustíte televizi víc na hlas a že vám je to jedno a děláte jako, abyste hlavně neslyšeli, a nebo naopak všechno takhle slyšíte a jenom si říkáte. Ale oni se hádají. Ten jí teda, ježišmarja, no co zase proved? A pak to jako rozebírá samozřejmě ještě půlka celého baráku, že jo? Je to takový jako přímý přenos. Tak jak to máte vy? Dejte vědět. 777-937-777.

Tady jednu aktuálku. Nebezpečný ozbrojený muž, o kterém jsme vám říkali ve zprávách, tak je dopaden. Teď jsme mohli pocítit takové malé zemětřesení z toho, jak nám spadl kámen ze srdce. Chystáme pro vás podrobnosti, nenechte si ujít zprávy tady u nás na Hit Rádiu. A to přesně ve tři. Teď Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte i rádio a dneska řešíme to, že...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 35% Čechů tak rádi šmírujou svý sousedy. Co vy si o to myslíte? Lucka píše, jasně souhlasím a myslím si, že je to víc než třetina. Minimálně polovina. Dělám to taky. Tomáš píše, hádky, ty poslouchám každý den od sousedů ze 6. patra. Už to máme doma jako malou telenovelu. Občas si otevřeme bramburky a posloucháme, kdo tentokrát vyhraje. Taky dobrý. Tady Pavel tak píše zprávu. My bydlíme v rodinném domě, máme plot a vidím, jak kolikrát sousedi chodí okolo, zastaví se a pak prostě čumí a čumí, co máme nového na zahradě. My jsme občas doma, koukáme na ně z okna, oni nás nevidí a stojí tam, drbou a čumí. Je to česká vlastnost. Taky dobrý. Další zpráva, Zdeněk. Ahoj, bydlím na sídlišti v paneláku ve 4. patře a občas koukám z okna a dívám se do oken ostatních sousedů. Tak doufám, že nemáš dalekohled, Zdendo. Pak už je to jako divný. Ale jo, chápu, no, tak já jsem taky jako kluk ze sídliště a taky si pamatuju, že prostě jsme se takhle jako dívávali a říkali jsme, jo, hele, tamhle ty, no a tak. A teď, aby to nesklouzávalo jenom k tomu jednomu tématu, jo, to nám přece jako nejde. Tady se bavíme jako obecně o tom, jestli otáčíme hlavu stranou a děláme jako, že se nekoukáme a nic neposloucháme, anebo opravdu prostě jako rádi šmírujeme a špízujeme naše sousedy. Pojďte se přiznat, anonymně, veřejně na Hitrádiu, 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, že je to pouze 35% z nás, anebo je to moc velké číslo?

0: Je to na probuzení, ať mi v tom horku neusnete. Flowrida a Kesha je 14.23.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jak to vypadá?
1: Vědci
0: tvrdí, že 35% z nás normálně rádi šmíruje svý sousedy, tak se ptám, jak to máte vy. Tohle je hezká zpráva od Codyho. Hele, mně je teda úplně jedno, co, kde a jak dělají sousedi, ale má přítelkyně říká, hele, vedle v bytě spadne špendlík a už je s hrníčkem na zdi. Taky dobrý. Ahoj, my když jsme bydleli ještě s mojí teď už paní v bytovce a měli jsme se zrovna hodně rádi, tak na nás vždycky přišla zvonit sousedka a pak bylo slyšet jenom, jak rychle pospíchá k sobě do kutlochu. Dneska bydlíme už v baráčku a zase máme dobrou sousedku, která je jako security a vždy, když se něco děje, tak prostě vyleze. Zdraví Roman, tohle taky dobrý, čau. My jsme v rodinném domě přejmenovali sousedku na Sondu, protože od rána do večera seděla na balkoně, kouřila a čuměla, co je kde nového. No a samozřejmě, že věděla, i když jsem se vrátil z hospody. A asi tato je poslední zpráva, kterou si můžeme dát, tak tato hezky vystihuje. Myslím, že jsme všichni nějak zvědaví. Já, když slyším vedle sousedy, tak mě to potěší, že to není jenom u nás. To znamená, pojďme udělat rezumé. 35% tvrdí vědci. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně, ale úplně mimo a vůbec neví, jak to v Česku chodí, protože jestli my něco jako máme rádi, tak je to špízování vlastních sousedů. Tak nezapomeňte, až dneska večer budete doma, ne, že budete potichu, ať už budete dělat cokoliv, protože tím děláte jenom radost vašim sousedům. Ať se taky dozví něco novýho, ne?
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: rádio na cestu domů. Hit Radio FM+.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
2: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Klikni!
4: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
3: Ideální na léto s kámošema.
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
3: Tak to beru.
4: Když hry, tak Mironet.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mira.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
10: Postele Losiná.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.

0: Vyhrne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, panděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Takže tady máme hlasovku od Lucie.
2: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stoupečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal na přes celý byt, volal Hano. A takže se to opakovalo asi 10krát za sebou. A pak říkal Hano, no co, přines mi to ale dělat. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdojila tak smála, že to určitě nahoře museli přes z toho stoupačky slyšet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Anderson na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Dobrá zpráva je, že byl zadržen nebezpečný muž se zbraní. Podrobnosti pro vás chystáme do zpráv přesně v 15 hodin. Zároveň tak jako projíždím, co se děje nejenom u nás, ale taky ve světě. A našel jsem tady teď aktuální informaci, že v Maďarsku zadrželi nějakého chlapa, který měl doma lidské maso, že jedl normálně kanibala v Maďarsku. To je strašný, to je strašný. No na druhou stranu jako v tomhle měřítku, tak už mám pocit, že i ta naše odpolední show snad bude jako normální teda. No nevím, takhle, zase. Budeme se pouštět do velkých teorií. Sami se nechte dneska překvapit zase s čím přijdou mezi 15. a 18.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Konec školního roku se blíží, to byste neřekli, co?
3: A my s ním budeme vzpomínat na takový ty klasický červnový školní výlety. První líbačka, svlíkací pokr a nebo první otrava alkoholem.
2: Počkej, ale to není, doufám, školní výlet na základní škole.
3: No to je podle našich posluchačů.
2: Já myslím podle tebe. V 15 hodin se na vás těšíme.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM+.

0: Bude 3:45. Venku už nám zase začíná svítit sluníčko. Ty mraky, které byly celý dopoledne, tak ty pomalu ale jistě půjdou pryč. Stejně tak jako já tady ze studia musím uvolnit místo také naší odpolední show. Ta pro vás i dneska bude mít plnou nádrž zdarma, tak pokud jste se stanete nebo už jste součástí naší dopravní hlídky, tak opět máte šanci dneska mezi 15. a 18. Co stihneme ještě do 15. hodiny z hitů? Velšili Arms, Leony nebo taky Timbaland ve spojení s One Republic mimochodem budou mít koncert o víkendu v Česku. Já vám tenhle týden budu rozdávat lístky, ale ještě jsem vám to prej neměl říkat. No, tak je to venku, tak se máte na co těšit. Já se na vás budu těšit zítra, já jsem Jirka Pelnář a ve 12 nám zítra společně začnou srdcovky.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: To máte trámy, terasová brkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
3: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským brchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
12: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
13: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
12: Ale vyberu si sama.
13: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
12: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
13: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci. Porsche
14: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
15: Jaká porce?

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu máme teď hlášenou na jižním Plzeňsku. Došlo k ní v obci Borovno, kde se srazila dodávka s karavanem. Další nehoda se stala na Plzeňsku ve Šťáhlavech. V Nezvěstické ulici je to střet osobáku s dodávkou. A došetřuje se taky nehoda v Sokolově v Hornické ulici. Tam se srazilo osobní auto s autobusem. Buďte na cestách opatrní a další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň, to je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Bude 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Začínáme aktuální zprávou. Policie dopadla ozbrojeného muže, který se dnes ráno pohyboval u školy v Čelákovicích u Prahy. Zásahovka si pro něj došla zhruba před hodinou do pražských Strašnic. Co ho k dnešnímu jednání vedlo, teď zjišťuje policie. Nezaměstnanost na Karlovarsku by mohla klesnout. V Karlových Varech se totiž otevřela nová továrna na silikony a práci by díky tomu mohly najít desítky lidí. Víc za společnost Robert Smutný.
13: Začali jsme v loňském roce s 30 zaměstnanci, který jsme hodně důkladně trénovali v našich německých závodech. V letošním roce jsme donabrali dalších 50 lidí, takže celkově nás momentálně 80 na start výroby. A v příštím roce se dostaneme na nějakých 120-150 zaměstnanců a budeme dál pokračovat do toho roku 28 na nějaký 200 zaměstnanců.
0: Závod bude vyrábět silikony pro energetiku, zdravotnictví nebo automobilový průmysl. Cestování vlakem bude v létě výhodnější. České dráhy totiž i letos nabídnou takzvanou jízdenku na léto, kterou bude možné využít neomezeně po celém Česku. Výhodnější ceny zaručí taky včasné jízdenky nebo skupinové víkendové.
11: Fotbalový servis.
0: Poslední utkání základní skupiny před sebou má český fotbalový nároďák na mistrovství světa v Americe. Dopoledne tým odcestoval z Dallasu do mexické metropole, kde se bude hrát na slavném Aztéckém stadionu. A podmínky rozhodně nebudou příznivé. Stadion totiž leží v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů. Po dvou kolech mají Češi na kontě jediný bod. Nejprve prohráli 1-2 s Koreou a poté pouze remizovali s outsiderem Jihoafrickou republikou 1-1. Případné vítězství nad Mexikem by našim dalo jistotu postupu. Remíza by jim stačila pouze při schodě řady dalších výsledků. Utkání na Aztéckém stadionu začne ve středu v 19 hodin tamního času, což pro nás znamená budíček ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno.
14: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Na západě Čech by taky zítra mělo být slunečno s tropickými teplotami. Naměříme mezi 27 a 31 stupni. Celý den bude hlavně jasno nebo skoro jasno, jen odpoledne přechodně i oblačno. Takové nás čeká počasí, teď už začíná úterní divoký západ.
11: Hit Radio FM+.
15: Pravdu má, nádherný odpoledne vám všem, Otaše až po Prahu, dokonce i ve Smetákově mlýně. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
16: Prohlídky zakázané Šumavy, nejlepší období z celé
8: celého školního roku a i dneska si někdo z vás bude moct natankovat na náš účet.
15: Vyčarujeme hele plnou nádrž a to po 17. hodině. Teď taky budeme čarovat z Lady Gaga. Hezký odpoledne.

0: 21 Pilots, hladký přistání všem na západ Čech, tady je divoký západ, tenhle ten týden je poslední týden školy, v pátek vysvědčení a tak s největší pravděpodobností je to právě ten týden, kdy děti odjíždí na různý ty školní výlety.
1: Možná zatím, co nás teďka posloucháte, tak se vaše dítko právě teďka z nějakého toho školního výletu vrací. A tak se vás ptáme, pojďte si s náma na ty školní léta a na ty výlety zazpomínat, jo? Pojďte zazpomínat a zkuste nám když tak napsat nebo zavolat na 720 870 237, jestli jste někdy provedli nějaký průšvih. Protože, víš co, jako ze školních výletů si člověk vždycky pamatuje nejvíc jenom ty průšvihy.
0: Ano, já jsem právě chtěl jako dodat, že nechceme slyšet to, jak jste byli na Karlštejně, kolik jste se tam toho dozvěděli, jo, a že jak to měli, bylo poučný.
1: A že tam mají dobrou zmrzlinu, jako jo.
0: Vůbec ne, vůbec ne. Nás přesně zajímají takový ty průšvihy. Já si pamatuju jeden výlet a nevím, jestli byl teda školní, možná, že to byla nějaká exkurze, kdy jsme vyrazili do Německa. A specifikem Německa je, že tam ti pivo prodají už od 16
1: jo,
0: let.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Takže samozřejmě tím, že jsme byli v tom Německu, všichni naběhli do prvního krámu, skoupili tam tu plzeň. A samozřejmě teď ta otázka, no a až se vrátíme přes čáru, co se bude dít?
1: No musíš vystřízlivět, než dojedeš na hranice.
0: Jestli máte něco podobného, náš WhatsApp 720 870 237 čeká na vaše zvěrstva. No a my posíláme další skvělý hity. Sia tu bude za chvilečku, tohle jsou Krištof a Dominik Alagia.

0: Je divoký západ, Hit Radio FM+, za chviličku třeba Taylor Swift a teď se koukneme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech, píše Emča, že popojíždí na jižním Plzeňsku v Borovně. Je tam nehoda dodávky s karavanem, nárazově se to tam štosuje, tak s tím dopředu počítejte. Emilovi za info děkujeme a další čekáme na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
3: Všechno, co potřebujete ze silnic vědět, tak to vám povíme zase v celou a nezapomeňte, že i dneska odměňujeme někoho z vás, kdo nám dáte vědět, a to plnou nádrží.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Každý správný muž má mít ostrý nůž. Skandinov. Jedinečný severský design, funkčnost a prémiová kvalita. Skandinov. Nože inspirované severem.
4: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
5: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Alegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až

0: Taylor Swift, hezký odpoledne a s váma dál divoký západ Hitrády FM+. My jsme se vrátili do školy, je tu poslední týden školy, to znamená, že většina těch dětí, co tam jsou, jezdí na nějaký ty školní výlety.
1: Já když jsem byl na jednom z posledních školních výletů, tak se mi tam stalo něco hroznýho. Byli jsme na Šumavě, byla to 9. třída a my jsme prostě potkali na silnici plazícího se slepejše. Tak říkám, to bude super, hodíme ho holkám do výstřihu, že jo. No on to nebyl slepejš, byla to zmije. Prostě mě na školním výletě ušknula zmije. A tak si jako říkám, schválně, jestli je tady někdo, kdo tenhle ten můj zážitek ze školního výletu trumfne. A napsal nám Adam, vzpomínám si na druhák na Gimplu, školní výlet na Pálavu, pro mě skončil dříve, nežli začal. Učitel nám v tašce našel 2 litry tuzemáku a poslal nás domů. Nechápu, na Pálavu se přece jezdí pít.
0: No ale víno. Kdyby tam našel víno, možná, že by to pochopil. Tuzemák, tak jako tahat rum na Pálavu, co to je za nápady.
1: Tak to je ten problém.
0: Každý ví, že láhev seženeš až na místě, ne? No ne, tak přeci nebudeš vozit tu zemák na Pálavu, když to mají lepší.
1: To je pravda. Napište nám vy, jaký máte vzpomínky a zážitky ze školního výletu 720 870 237.

0: Schulz a Fast Boy, divoký západ je s váma, před náma vedra a jestli před nima chcete utéct, běžte na hory.
1: Jo, máte štěstí, že posloucháte právě nás, protože řekl bych, že na žádným jiným rádiu v republice se úplně nedozvíte, že můžete vyrazit do naprosto zdivočelý Šumavy a podívat se na místa, kde je to normálně zakázaný a kam by vás správci Národního parku normálně nepustili.
0: A tady já tě musím jako zastavit, protože vím, že ty místa existují a že se tam nesmí kvůli tomu, že tam tetřev.
1: Mm-hmm.
0: A že ten tetřev zrovna jako... Víš
1: ne,
0: co?
1: No, tetřev v těchto termínech během léta prostě netetřebuje. Tetřev jako netetřebuje.
0: V tom horku taky nemá chuť.
1: Ne, ne. Ale jestli vy byste se chtěli schladit, tak se můžete vydat třeba do nádherného údolí Křemelné. Nebo můžete na vícedenní výšlap na Falkenstein, nebo na Ostrý. Jsou to nádherné místa. Doporučuji, jestli vás to zajímá, mrkněte na vycházky.npšumava.cz.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+. Tvůj parťák na silnicích západních Čech.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindle X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
13: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
14: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
15: Tak sáhni pro mobil.
16: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
14: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
16: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
14: Více na předplatnenakavu.cz.
17: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek.blatna.cz.
2: Hit Radio FM+.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Poetika. Za pár minut 16 hodin na Hit Radio FM Plus Bar chystá taky zprávy. V nich se podíváme na červený koberec do Karlových Varů. Přijede totiž Dustin Hoffman.
1: Borec, hele, 88 let a stále točí filmy. Jo? Komu z vás by se v 88 letech chtělo pracovat?
0: Tak záleží na tom, jestli točíš pro dospělý nebo normální.
1: On točí i pro děti. Opravdu, naposledy třeba 2 roky zpátky Kung Fu Panda 4 no by ho tam chtěl vidět, borce.
0: Právě proto ještě točit může, víš, že to bylo pro dospělý, tak už to nikoho nezajímá.
1: Zprávy jsou tu za chvilku, buďte s náma.

0: Na konec pracovní doby to chtělo pořádný nářez. Evanescence, posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+. My se teď podíváme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala na dálnici D6. Pozor, na kilometru 145 trasa Karlovy Vary Cheb. Osobní auto se tam srazilo se srnkou. Projíždějte tam s opatrností. A ještě pohled na jižní Plzeňsko, kde byla nehoda v obci Borovno, přímo na hlavním tahu. Teď už je to tam zase průjezdné plynule. Další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Jenom hity. Hit Radio. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně.
8: Náplně hned.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Pro křišťálový globus si letos do Karlových Varů přijede americký herec Dustin Hoffman. Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na Mezinárodním filmovém festivalu. Ten letos proběhne od 3. do 11. července. Návštěvníci Šumavy mohou letos poprvé využít zážitkové karty Šumava Card. Co všechno hostům nabízí a kde ji mohou sehnat, to ví projektová manažerka Marcela Stracená.
15: Šumava Card je vlastně oficiální karta hosta, která propojuje ubytovatele, turistické cíle, restaurace i služby napříč celým regionem. Návštěvníci ji zdarma získají u zapojených ubytovatelů a díky ní můžou čerpat různé výhody a slevy po celé Šumavě.
1: Karta aktuálně nabízí asi 30 různých benefitů a další budou postupně přibývat. Některá města pořád ještě likvidují následky po bouřkách, které Česko zasahly v minulých dnech. Třeba v Příbrami pracovníci vysoušejí budovy, zjišťují, které objekty a silnice je třeba opravit a likvidují popadané větve a stromy. Některé ulice nebo oblasti stále zůstávají zavřené.
16: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Podle předpovědi u nás zítra bude opět hlavně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne přechodně i oblačno, pak se může objevit déšť nebo přehánky. Teploty na západě Čech zítra vystoupají mezi 27 a 31 stupňů Celsia.
13: Hit Radio FM+.
0: Dvě minuty po 16. hodině, přejeme krásné úterý. Je tady s váma Divoký západ.
17: Sledujeme dál dopravu, teď jsou tu taky víkend a Moleskin.

0: Yeah. Moreskin. Parádní odpoledne, tady je Divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: Řidič nechal auto v křižovatce a šel na pivo. Hádejte, kde se tahle ta věc může stát.
0: V Brně ne.
1: Ne, ne, tak to rozhodně.
0: V Bodějících taky ne. Mm-mm. V Ostravě taky ne.
1: No, stalo se to v Plzni a teď se tomu směje opravdu celá Česká republika. V Plzni na Locháči se jednomu řidiči prostě porouchalo auto a to zrovna v křižovatce. On zavolal odtahovku, ale ta mu řekla, helejte, my nevíme, v kolik přijedem. On říká, no dobrý, tak já jdu pryč, já jdu na pivo.
0: No počkej, ale jako čekal jsi někdy, kámo, na odtahovku?
1: No je to hrozný, to jako souhlasím.
0: To jako to se tady pánovi teda jako vůbec nedivím, že normálně si šel zkrátit chvíli prostě jako do putiky, navíc to auto už řídit nebude, ne? Tak kde je problém?
1: No ale nechalo v té křižovatce.
0: No když se porouchalo.
1: No blokovalo tam provoz.
0: No když bylo porouchaný.
1: Jasně, mohl třeba aspoň odtlačit kousek dál.
0: No a co kdyby si přijel nohu?
1: Dobře, OK. Mohl aspoň dát výstražný trouhelník, to taky neudělal. A když přijeli policajti a řekli mu, ty se zbláznil. Vždyť vy ještě ani to auto nemá technickou. Co si věstíte, pane bože?
0: To možná odpovídá na otázku, jak se mohlo porouchat.
1: Jo, řidič měl tak moc na salámu, že by klidně mohl volant vyměnit za řeznický pult a dělat masně.
0: No, tak jestli víte o nějakých dalších komplikacích v odstavených autech, anebo jste sami vyrazili snad na pivo, dejte vědět 720 870 237. Aktuální info z dopravy už za 10 minut.

0: Chainsmokers, Coldplay a s váma Hit Radio FM+.
1: Za chviličku třeba divokej byl a teď se koukneme na to, jak se jezdí na západě Čech.
2: Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Píše Michal, že málem přejel sraženou srnku na dálnici D6. Je na kilometru 145 ve směru na Cheb, kde jsme měli hlášenou i nehodu, tak si tam dávejte pozor. No a Vašek teď stojí před Plzní v Losiné, kde se tradičně dělá kolona. Díky i za tuhle zprávu a přejeme pevné nervy. Vaše další aktuální informace ze silnic čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
4: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Servis v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
5: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
6: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
10: Mirá.
8: Rybičky.
10: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Landa,
10: Harley,
8: Tomáš Klus,
10: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
12: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
13: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem. Protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
14: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Pozor, velká slevová akce vtedy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
17: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte
9: víte, že tohle bude dobrý den.

0: Ladíte divoký západ a tohle je divoký Bill. Krásný odpoledne, hezký úterý, přejeme z Rádia FM+.
1: Česká republika uzná toho nejhezčího chlapa tady u nás za letošní rok. Anketa, o který jsme tady párkrát už jako mluvili a dělali jsme si z ní maličko srandu. Tak zná svého vítěze, stal se jim pro ten letošní ročník Daniel Zedníček, což je...
0: Dokážeš ho nějak popsat? Jak, abych si ho představil?
1: Takový prostě Ken. S motýlkem. Jako asi jo, no, je to prostě pohledný chlap.
0: Jo, ale jako předpokládám jo. Nějaký vyposilkovaný frajer.
1: Hele, úplně jako na první dobrou nevypadá jako takovej ten jako nafouklý ramena, jo, a steroidy. Prostě normální kluk za mě, jo. Vlastně fakt jako...
0: Já si myslím, že teda, když chceš reprezentovat Českou republiku, měl by si působit jako běžný český muž, ne? To znamená pivní mozol, propocený tílko, chápeš? A aspoň trošku děravý trenýrky.
1: Kámo, tady je jeden háček. On totiž není Čech. Nejhezčím Čechem už po třetí za posledních 6 let není Čech. Je to totiž Slovák.
0: No tak to je úplně postavený na hlavu.
1: Daniel Zedníček se totiž narodil v Bratislavě.
0: No, tím bych se nechlubil.
1: On se chlubí tím, že je nejhezčí Čech, že jo? On okay. Má čím se chlubit.
0: Okay.
1: Jo, teda. Ale v roce 22 vyhrál taky Slovák, nejhezčího Čecha. V roce 2024 vyhrál taky Slovák. A v roce 2026 vyhrál taky Slovák. O těch Slovácích se říká, že to jsou naši jako bratia. Já mám takový pocit, že to je přesně takový ten bratia, ten mladší a hezčí, který ti přebírá holku. Víš, to se jako v sourozeneckém vztahu občas stává. A víme, jak to končí.
0: Jak?
1: A ten mladší většinou dostane na budku. Aby ti do těch holek už nedělal, ne? Měli bychom s tím trošičku zatočit. Will Smith, Men in Black, hezký odpoledne všem.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Skvělý letní hity, i když říkám si, jestli bychom na Hitradio FM Plus neměli hrát spíš něco jako rolničky vzhledem k tomu počasí venku. Tohle byly Lost Frequencies a my vám přejeme krásný odpoledne.
2: No a ne náhodou, na vás mluvíme 41 minut po 16. hodině. Je to takový symbolický, řekněme, protože příští týden na přelomu neděle pondělka teploty v České republice vystoupají na 41 stupňů Celsia.
1: To je trošku moc.
2: Tobě to přijde už moc?
1: No, já jsem tady, prosím tě, už někdy v dubnu říkal, že 22 mi stačí, jako brzděte, a teďka bude o 19 stupňů víc? Jako, jak já s ním mám fungovat? Já furt dodržuju pitný režim, a pak to, podívej se na mě, jak vypadám.
2: Co tím chceš říct?
1: Že jsem rád, že jsme v rádiu a ne v televizi.
2: Hele, já jsem dokonce jako učinil jistá opatření na víkend, protože prostě jako v baráku spát nebudu, tam už to nejde taky. Takže mám nafukovačku, tu si normálně na víkend jako nafouknu a budu spát venku, pod čirákem.
1: To ti, i v noci ti to praskne, prosím tě.
2: Ne.
1: Ta nafukovač, no jo.
2: Mám jako jinačí problém. Ono má být zhruba 22 v noci, 20. To půjde. Nicméně, teď tam okolo štěká srnec a tak mám strach, abych se nezapotil, ale z úplně jinýho důvodu.
1: Se bojí srnce, jo?
2: Galantního jelena. Jo.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
5: Kdy? Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen@kdynie.cz
6: Ahoj, to je Jana Kiršner. Chcela by som vás pozvať na môj koncert v piatok 26.6. do letní festivalové záhradky Lehárov v Plzni u zástavky pod Záhorskem. Vstupenky si môžete zakúpiť na ticketlife.cz. Moc sa na vás teším.
7: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
8: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
7: Byty Dobzany.cz. V Dobzanech se žije dobře.
9: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
10: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
11: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
12: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
11: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
13: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
14: Hit Radio.
15: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu FM+.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: Every Loving. Parádní odpoledne, je s váma Divoký západ Hitrádia FM+. Zprávy, ty aktuální od nás ze západu Čechy z celého světa, tak ty si dáme zase za chviličku, za pár minut. A v nich dobrá zpráva, protože Česká republika přivítala zase víc turistů.
1: Já doufám, že to není tak, že nejvíc turistů pořád jezdí do Prahy.
2: No jako je to jedno z nejnavštěvovanějších míst, ale vede třeba taky Jižní Morava. Ale my se mrkneme na to, že neúplně ty obvyklé památky jsou teď tím nejnavštěvovanějším cílem.
0: Jako v Brně?
2: Brně, Orloj.
0: No, to já věřím, že spousta lidí se jezdí dívat.
1: Jo, si to fotí a ukazujou. Dětem zavírají oči, ale... Zprávy tu jsou už za chviličku, posloucháte Hit Radio FM+, a tohle je Niko Santos.

0: Skvělý hity, to jsme my, ale Farben na Hitradio FM+, my se jdeme kouknout na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Ani teď nejezdíme bez nehod. Jednu máme hlášenou u Plzně v Kyšicích. Na návsi se srazily dva osobáky. Už by tam měla být policie, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Vaše další aktuální informace ze silnic čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
7: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Radia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Plzeň omezuje reklamu v centru. Podnikatelé a majitelé objektů mají poslední týden na to, aby odstranili nevhodné reklamní poutače. Pak jim bude hrozit pokuta. Vyhláška platí od nového roku a zasahla především městskou památkovou rezervaci. Turistů v Česku přibývá. Řada lidí navíc často míří mimo tradiční turistické cíle. Víc šéf České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
8: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
1: Na západě Čech vedou lázeňská města a z památek hrady Loket a Kašperk. Zásadní změnu na svých dálnicích chystá Chorvatsko. Cílem je, aby se zlepšila plynulost dopravy. Klasické mýtné brány proto na jaře nahradí moderní elektronický systém. Cesta po staru tak bude letos tou poslední. A jdeme taky na hokejbal. Češi na domácím světovém šampionátu v Ostravě vyhráli nad Švýcarskem 12-3. Po třech zápasech tak zůstávají 100%. Jak to bude dál, zjistíme už dneska. Čeká je totiž další utkání. Od 6:45 proti Slovensku.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
1: Předpověď na středu pro celý západ Čech slibuje jasno nebo skoro jasno. Odpoledne oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 27 a 31 stupni. Teď už si slovo opět berou i Kuba s Davidem.
7: Hit Radio FM+.
0: Krásné odpoledne, hezké úterý, přeje divoký západ.
10: Hity, který potěší, tak to pro vás máme po 17. Ray Dalton a teď Nickelback.

0: Radioton, parádní odpoledne, už si balíte na Hrady?
1: Koukám tady na program festivalu Hrady.cz na Švihovu 24. a 25. července. Ten program je na dva dny. Jakube, když to tady tak jako vidíš, a mohl bys si vybrat jenom jeden den, kdy bys si šel na Švihov? V pátek anebo v sobotu?
0: Jako v pátek večer jsou rybičky. Mm-hmm. To je za mě velký lákadlo. V sobotu večer je zase Dan Lambda, kterýho už jsme asi 30 let neslyšeli nikde. Tak já nevím.
1: To není ale odpověď, kterou jsem chtěl.
0: A nemůžu jít oba dva dny?
1: Vlastně jako můžeš. A no. Stejně taky všichni posluchači, mrkněte na právě hrady.cz.cz. Teď, v tenhle ten moment, tam ještě koupíte poslední nejlevnější vstupenky.
0: Od nás další hity, za chviličku Anastasia a teď taky Cyril.

0: Nastasia, Sick and Tired. Za chviličku to tady rozparádí taky Linkin Park, no a my za chviličku taky rozdáme další nádrž úplně gratis. 720 870 237, to je číslo, který se vyplatí mít uložen, a jakmile cokoliv potkáte, tak hned dejte vědět.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Před nehodou teď varuje Marcelka. Píše na WhatsApp, že se stala v Kyšicích u Plzně, kde se srazili dva osobáky. Já ještě přidám info, že je to přímo na návsi, tak si tam dávejte pozor. No a další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
8: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
15: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
16: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
17: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Divoký západ přeje krásný odpoledne. Tady je Kuba, David, taky Bára a 2000 korun, respektive plná nádrž. Někomu z vás zase uděláme velkou radost, protože vy nám ve velkým pomáháte s naším dopravním zpravodajstvím. Tak komu voláme teďka, Jakube?
1: Voláme Marcelce, která nám hlásila komplikace v Kyšicích. Zdá se, že to zvoní. Marcela nám to vytípla.
0: Počkej, jako rádiu nemůžeš vytípnout telefon, ne?
1: Marcelo.
0: Marcelo.
1: Ty ale, to se dělá?
0: Hele, ale my jako nejsme zas tak jako zlí, aby jsme se na tebe naštvali. A řekli jsme, že když jsme teda Marcelu vybrali, tak jí ty prachy dáme, ne?
1: Nebo můžeme vybrat ty prachy a Marcela nedát nic?
2: To by se blbě dělilo třema.
1: Hele, jak se hned ozvala, viď? Ne, budeme hodný, samozřejmě Marcelce to dáme, protože nám s tou dopravou pomohla, takže zdravíme Marcelku aspoň takhle na dálku. Má to u nás, my se jí ozveme. No a vy máte šanci zase zejít.

0: Divoký západ přeje krásný odpoledne a za chvilku třeba Miles Smith nebo Black Eyed Peas. Kam
1: vyrazit? O víkendu v sobotu od 12 hodin vyražte na historický den v Toužimi, bude se konat na zámku. Tahle tradiční akce připomíná povýšení Toužimi na město, a to už v roce 1469. Do té doby se tedy vrátíte, protože zámek bude plný kejklířů a taky dobový muziky. Ale když vezmete děti, tak neprohloupíte, protože tam bude i divadlo Dadule a Jitule.
0: Já vás vezmu na open air koncert skupiny Činasky. Budou vystupovat v pátek 26. června v Klatovech a čeká vás 5 hodin společné zábavy. Když tam dorazíte už na 17. hodinu odpoledne, tak se setkáte s kapelou, pak vás čeká speciální hudební host, kapela Nedivoč, následuje Činaskvíz, to je zajímavý, zahraje pak DJ a od 20 hodin samotná skupina Činasky. Podrobnosti na jejich webu www.činasky.cz.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindle X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Miluju nový místa se skvělou kávou.
13: Jo, Kapka.
12: Co je Kapka?
13: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
12: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
13: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
12: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
13: Předplatné na kávu.cz.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: A dárek je váš, tak ušetřete s
16: tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
2: Hit Radio FM+.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Black Eyed Peas a Where is the Love. Tady je divoký západ Hitrády a FM Plus. No a čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme se podívali na výsledky soutěže Mr. Czech Republic. Taky jste nevěděli, že se něco takového koná. Jakmile jde o chlapy, tak to prostě lidi moc netáhne. A to ani ty český. A tak letos opět, jako v minulých ročnících, se nejhezčím mužem Česka stal Slovák.
0: A taky jsme sbírali vaše úlovky a poznatky ze školních výletů a díky za to, že jste nám psali těch perliček, který se tam přihodili a co všechno jste prováděli, to bylo fakt jako výživný. Tak moc krát díky. Za mě jedno doporučení, pokud je třeba teď někdo akorát na střední, tak ideální je vyjet na školní výlet do Německa. Tam se totiž pivo prodává už od 16 let, akorát to teda musíte mít naplánované tak, aby než překročíte hranice zpátky, jste byli zase střízliví.
1: Takový bylo dnešní vysílání na divokém západě. Jaká bude středa, tak to se dozvíte po 15. hodině.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opravy silnice dál probíhají na hlavním tahu Plzeň Karlovy Vary. Zdržení taky dnes odpoledne hlásí Úněšov, kde se to nárazově štosuje v obou směrech. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pro Lucie Daňková. Ministerstvo financí umožní objednávky v druhé emisi státních dluhopisů pro občany na konci srpna. V první emisi je možné takzvané dluhopisy republiky objednávat do půlnoci z neděle na pondělí. Emise bude vydána 15. července. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.
9: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
8: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, sejde se zítra. Evropu trápí vlna veder. Itálie kvůli vysokým teplotám vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro 15 měst a na severu země lidé hlásili také výpadky proudu. V bezmála celém Španělsku pak platí výstraha před horkem a v Portugalsku očekávají teploty blízké rekordům. Vedra si už ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Dnes večer budeme znát vítěze ankety Zlatá hokejka. Vyhlášení proběhne v Pražském divadle na Vinohradech. Do závěrečného třetího kola hlasování postoupilo 9 hráčů z NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
10: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
8: Noc většinou jasná, do rána 17 až 13 stupňů a zejména v údolích chladněji, dokonce pouze 10. Přes den slunečno, nejvyšší teploty 28 až 33 na severovýchodě, do tropické hodnoty 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že to vedro ještě zvládáte, je to příšerný, já vím, ale to vydržíme, je léto, tak to zvládneme. A k tomu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. No a kým jiným to odstartovat, než skupinou Lucie. Černí anděle právě teď.

song z roku 1990, Bakerman Laid Back, právě teď v éteru Hit Rádia. Prosím vás, jak si čistíte hlavu? Já doufám, že nějak bezpečně, protože no, velmi kuriózní čištění hlavy proběhlo teď v jižních Čechách na Strakonicku. Tam projížděli auta po silnici, jo, a všimli si velkých plamenů kousek od silnice. A nějakýho pána, který kolem těch plamenů se tak zvláštně pohyboval s různýma cedulkama, na kterých bylo napsáno třeba RIP, což víme, že je rest in peace, jo. No a toho jednoho to znepokojil natolik, že zavolal policii. Policie pochopitelně chápala, že je to poměrně podivná situace, tak tam dojela a opravdu jeden muž si tam udělal takový obří táborák, u toho poskakoval s těmahle cedulkama a vysvětlil policistům, že on si tak prostě jenom čistí hlavu. Asi by byl možná lepší normální táborák s bustama někde na zahradě, jo, než tím děsit projíždějící auta. Tak prosím vás, chápu to, občas je toho na nás všechny moc, ale radši si vyčištěte hlavu třeba skvělýma songama, jo, třeba s náma tady. Teď Madonna, American Life.

0: Takhle to umějí jenom Scooter. Posloucháte Hit Radio, konkrétně Hit Radio Classic. Jo, k tomu, jak se venku roztejkáte, nebo vlastně i doma se třeba roztejkáte. Já jsem včera říkala, že jsem si objednala větrák. Přišel dneska, prosím vás. Je výborný, je výborný. Vlastně už i chápu toho pána, co napsal jako recenzi, že dobrý, že fouká, ale mínus, že jenom fouká. Tak vlastně i já jsem si dneska říkala, že by mohl mít víc funkcí, ale fouká výborně. Tak doufám, že i vy se chladíte čímkoliv. Jo, klimatizací, větrákem, vodou, nebo třeba i blbým nanukem. Dejte si nanuka, to je dobrý nápad. No a budem se chladit taky těmi nejlepšími hity. To konkrétně tím nejlepším z 80., 90. a milénia. George Michael za chvíli, taky Michael Jackson, nebo Dido.
1: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
4: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
14: Farma Park Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
15: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
16: Farma Park Dobřany.
17: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
15: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Smooth Criminal a král popu Michael Jackson právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Takhle, do rána ještě daleko, jo, nebo do noci, ale zajímá mě. Taky občas musíte v noci na onu místnost. A taky vás to štve. Jo, je mi to úplně jasné, naprosto to chápu. Tak mám super zprávu. Prosím vás, v Číně teď vynalezli speciální robotický záchod. A ten robotický záchod funguje tak, že prostě za váma v noci přijede k posteli, tam se to stane, jo, ne v posteli, teda přímo musíte z ní vylézt. No a potom ten záchod sám zase odjede. Já si začínám říkat, jestli ta robotická záležitost nejde trochu moc dopředu, jo, že bychom spíš byli rádi, kdyby za nás měli nádobí, než za náma jezdili se záchodem, ale proti gustu je to jenom na vás. Každopádně ano, už to existuje. Co existuje už nějaký ten pátek, to je Dido a Hunter.

0: zní Hit Radio Classic. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Každý večer naprosto fantastický pecky. Některý, na který jsme zapomněli. Některý, který máme uložený v hlavě navždycky. A když je slyšíte, tak si je musíte zpívat. Myslím, že to se vám stane s tím songem, který uslyšíte za chvíli. Já se s vámi výjimečně loučím už teď. Těším se zase zítra v 6. A pozor! Začali jste si broukat, že jo? A to je dobře. Aba už za chvíli, tak Gentour nebo Manic Street Preachers, tak buďte s námi.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete
5: si. Náplně hned.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: Opatrně na 5. kilometru při vaděče z Ostrova na Karlovy Vary.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
2: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: SK Interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my, ženy, oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň. To je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinteriér.cz.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
5: Hit Radio. 7 hodin a pár vteřin k tomu posloucháte Hit Radio. Doufám, že ty teploty už budou teď jenom klesat. Hit Radio. Za mikrofonem Dominik Vršanský, taky Andrea Bezděková, Vincent Navrátil. Čau, parto.
6: Ahoj.
7: Ahoj, přátelé, moji milovaní.
5: My všichni vás zdravíme, samozřejmě nebudem tady jenom remcat ohledně těch teplot, ale momentálně v tom složení ve studiu chci podotknout, že Andrejka je důvod, proč vlastně není špatný, když jsou venku třicítky, čtyřicítky, kolikrát, vzhledem k tomu, jak je oděná.
7: Vysvětli mi, proč ti nevadí, že Andrejka má šaty a vadí ti, že já je taky mám.
5: Buďte, přátelé, rádi, že nás následující půl hoďku budete jenom poslouchat.
7: Já mám krásný šaty.
5: A proto vám hraju i tohle, že?
7: Ano, it's really krása.
6: Mně se ta minisukně líbí, Vinci.
5: Vaše travesty partička začíná. Hezký večer.

0: Jo, i takhle dokáží znít Rolling Stones, posloucháte Hit Radio. S vámi Dominik, Vince a Andrea. 19 hodin 8 minut. Vince pročítal zprávy a jo, to s váma chceme pořešit.
1: Dámy a pánové, takový jako trend dnešní doby, který se šíří i k nám, a to je menstruační volno. To znamená, že dámy by měly mít pravomoc nejít prostě do práce, pokud je zrovna zužuje tíha jejich ženského cyklu. Hezky řečeno.
2: Jak si zhruba myslíte, že se taková žena přitom cítí?
1: No, a já bych jako tak řekl, že blbě, že jí to bolí.
0: Jako kocovina je to asi, ne? Nebo...
2: No, dneska můžu dosvědčit, že kdyby se rozdávaly tyto volna, tak já všemi 10, protože ráno jsem se nemohla. Buďte rádi, že tady dneska jsem nechtěl ani zvednout
1: postele. Ano, my jsme hledali nějakou jako kolegyni, aby jsme mohli toto téma probrat co nejvíce aktuálně.
2: Hlasuji všemi 10, minimálně půl denní volno bychom si při takovéto situaci zasloužili.
0: Půl denní volno. My jsme obepsali celý showbiznis. Andrejka, dneska by si teda měla naordinovat půl dne volno. Stačí to?
1: Hele, takhle, už jsme...
2: Jako ideální to není, ale lepší než nic.
1: Jsme blízko. Jo, už vlastně petice odstartovala minulý pondělí, zatím nazbírala přes 26 tisíc podpisů. Takže pokud to chceš, Andrejko, tak musíš do toho šlápnout. Nemyslím,
2: kde
1: jako
2: ti to mám podepsat?
1: Ano, tak. A prosím, chci to taky chtěl říct, že ne, ta petice se podepisuje krví, nebo to jsem chtěl říct jenom já?
0: To jsi zase chtěl říct jenom ty.
1: Jako u ďábla.
0: Navíc, nechápu, menstruační volno, jsou v tom muži, men.
1: Dobrý, tak si přebyl ten můj blbej vtip, já ti děkuju, Domču, že jsi v tom nenechal.
0: Intro. Kamufláž, to byla taková kamufláž, přátelé. Posloucháte Hit Radio, hezký večer.

0: Monika, takhle zní večerní Hit Radio. Is 19 hodin, k tomu 17 minut. A vaši parťáci na večer, Vincent, Dominik a taky Andrejka. Přátelé, tohle to už je v plném proudu, všichni víme. A to znamená taky jednu věc. Rekonstrukce na chatách, rekonstrukce domácnosti. Budeme mít víc času starat se o svá obydlí. Na druhou stranu, ty částky jsou flexibilní hodně, takový plovoucí částky. I my třeba letos chceme rekonstruovat chatu a mě baví, když každý řemeslník řekne, no to bude stát mezi 5 a 50 tisíci. Skvěle se to plánuje, tahle rekonstrukce.
1: Já jsem teda chatu nerekonstruoval, ale mám kámošku, která teď jsem se rekonstruovala.
2: Já jsem se do toho vrhla, nechávala jsem si na to čas, odkládala jsem to půl roku, teď už jsem chtěla do toho praštit a tak nějak ve své hlavě jsem si vyrekonstruovala částku, kterou do toho pravděpodobně vložím. A psychicky jsem se na to připravovala. No a dneska jsem to vložila do rukou odborníků, který mě velmi rychle vyvedli z omylu a řekli mi, že ta částka, pozor, bude dvojnásobná.
1: Řekni, o kolik se sekla teda?
2: Zhruba... Jako jsme v řádech milionech, ty jsou se, to přesně dva.
1: Takže ty se sekla o 2 miliony.
2: Takže... Jestli se někdo chystá rekonstruovat, tak ať na to jde rychle, protože to má velmi vzestupnou tendenci.
1: Já jsem si chtěl stěžovat, že když naposledy přišel ten řemeslník, aby mi vyměnil ten lustr, tak si ještě ta mrcha řekla o kafe.
3: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
4: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
5: Taky nechcete končit léto větou.
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
12: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
15: CZ.
16: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
17: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
18: Mami! Na dovolenou?
19: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
18: Ale vyberu si sama.
19: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
18: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
19: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.

0: Že jste si tu fistulku zkoušeli v autě, my jsme vás slyšeli až sem. Posloucháte Hit Radio, 19 hodin, 27 minut, s váma Vincent, Dominik a taky Andrejka. Kamarádi, jak se teď během léta vyklízejí chalupy a chaty? Hodně lidí prej chodí do bazaru, do různých zastaváren a nosí tam veteš. Kolikrát je ta veteš cena, ale tak si říkám, máte doma, schraňujete doma něco, čeho se nemůžete pustit? To máš, Andrejko.
1: Vetešnice je mé druhé jméno. Já miluju schraňovat věci a nesnáším se jí vzdávat, kor, když s nima mám nějakou jako emoční vazbu. A mám to takhle konkrétně třeba s oblečením, když jsme spolu prožili nějaký hezký chvíle, a mám doma speciální komínek, který se mnou putuje z adresy na adresu.
2: A pereš ho? Nebo jakoby ho necháváš v tom původním stavu, kde jsi měla ten emocionální zážitek?
1: No, to je prostě taková ta finálová rovinka, kde jsem si ho naposled vzala, naposled jsem ho vyprala a pak jsem ho uložila do toho komínku.
0: A potom ho zafoliovala, ten komínek,
2: ano,
0: aby na něj nikdo nesahal. Chápu, chápu. Přátelé, máte vy něco takového? Já to prozradím, dobře. Můj táta, když byl malej, 9-10 let, bydlel v Žilině. A když tam v těch rodinných domech někdo odešel mezi zesnulé, tak on se to domák a obcházel ty baráky na půdě, ve sklepě a bral tam, dodnes to má v Orlové v bytě, Bibli nějakou starou, potom nějaký řetízky a takový věci, co tam našel.
2: A takhle tě našel? Nebo tebe si normálně udělal sám?
0: Mě našel.
2: Já třeba se svýma vetešema vzpomínám na tátu a ten přesně miloval Boba Marleyho a já po něm mám to nádherný CDčko.
0: Já ti umím dát podkres, co?
2: No jo, to je prostě krásný. Hit Radio FM+.

0: 19.34 a pro ten úterní večer troška rock'n'rollu se Sekanou. S vámi Vincent, Dominik a taky Andrejka.
1: Přátelé, mám pro vás svoji milovanou hru, nějakou novinku, kterou jsem vymyslel. Vy, milí posluchači, si ji zahrajte s námi. Spočívá to v tom, že já vám teďkonc řeknu nějaký titulek ze zprávy. Jo, je to něco, co se stalo po našem globu a vy se pokusíte uhádnout, jak pro boha tady ta zpráva končí.
0: Z reálné zprávy, nevymýšlíš si to.
1: Nevymýšlím se to, přísahám bohu, Dominiku, teď mě znáš, já bych si něco vymýšlel. Tak jo. Přátelé, máme tady první zprávu. Mladí lidé v Jižní Koreji čím dál častěji vyhledávají aplikace, které jim simulují
2: reálné vztahy.
1: Reálné vztahy?
0: Já budu tvrdší reálný sex.
1: Jakože se, jaký může ta aplikace stimulovat sex? Jakože to má nějakou vibraci a ty si položíš
0: na sebe? Máš
1: k tomu
0: gadgety nejrůznější, můžeš tam připojit do toho jako nějaké věci?
1: A Wi-Fi vychytávky.
0: Jsem viděl na internetu někde.
1: Přátelé, je to hodně jednodušší a krásnější. Oni jim simulují různé činnosti v reálném životě, aniž by to skutečně dělali. To znamená, že například si dělají to, že tam existuje simulace objednávky jídla. Oni si sednou a objednají si jakože jídlo. V nich to vlastně jakoby ukojí ten pocit, že si něco objednali a potom to nepotřebujou. A to je přesně něco, Dominiku, co ty jsi mi říkal 2 dny zpátky.
2: Ale to zklamání, když to jídlo pak nedostanou.
1: No, oni ho nepotřebují. Jim jde jenom o to, že jsou hladoví, oni si to objednají, mají pocit, že to poslali a jdou spát. A Dominik totiž takhle v 9 večer nedávno si objednal jako 4 koše jídla. My jsme to samozřejmě nemohli sníst a on říká, kdyby jenom existovala aplikace, já to můžu jenom koupit a už to nejíst.
0: Já jsem přestal mít hlad, to znáte. Něco chcete, teď projíždíte ty aplikace nejrůznější, objednáváte něco, ale pozor, já myslím, že myslíš to. Přátelé, Vincent 2 hodiny předtím, než jsem objednal to jídlo, říkal, proč neudělají něco pro gamblery?
1: Ano.
0: Kdyby nebyly skuteční peníze a hráli by automaty na telefonech.
2: Jako pozor, objednávat něco hladový je největší past.
1: Ano, a víš, co je taky největší past? To se rozvíme u tohoto dalšího titulku. A přátelé, ten zní takto. Labutant.
2: Ano.
1: Mě zaskočil Dominik, jak se vrátil. Takže labuť zamotanou do rybářského náčiní zachránili život. Poté se stalo něco neuvěřitelného. Labuť zamotanou do rybářského náčiní zachránili život. Co se potom stalo?
0: Zjistili jenom, že jde o tu labuť z kolotočů.
2: Labuť poté vzlétla i se svými malými labuťátkami.
1: Kéž by to bylo takto nádherné, přátelé. Labuťátku potom, co jí zachránili a dali ho zpátky k jejím rodičům, tak se ho ty rodiče pokoušeli utopit.
2: No,
1: protože oni už prostě ji považovali za zraněnou a řekli, že už ji prostě nechtějí, ale abych nebyl takovejhle pes, tak to má krásný konec, tak protože tu labuť si potom vzala malá holčička, stará se o něj v azylu u úžasných záchranářů z Plzně, takže tímto jim strašně děkujeme a labuťátko se má krásně a možná o něm bude jedna knížka o ošklivém kačátku.
0: Tak co, přátelé, typovali jste aspoň jeden z těch titulků, který tady zazněli. Já ti děkuju, Vinco, že vždycky vybereš takový příběh, skutečnej, který má dobrý konec.
1: Ale Domčo, mě znáš.
0: No právě.
1: No právě.
0: A tohle znáte, Košín na Hit Radio. My vám přejeme hezký večer, ahoj!
1: Ahoj! Ahoj.

0: Rádio FM Plus.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
2: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Více na předplatnenakavu.cz.
4: Porsche Plzeň.
5: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
6: Jaká porce? Teď

Zlepši si náladu. Hit Radio FM+.

0: co je dneska na bydlení nejlepší, že nemusíte dělat kompromisy.
1: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
0: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Mamma Mia. No tak to řekni. Mamma Mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na noc s operou.

0: Klatovy.cz.
1: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: www.porsche.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce?

Česká interiér Plzeň vám už víc než 35 let pomáhá, aby se vám doma líbilo. A to my ženy oceníme. Nám už se doma líbí moc. A co vám? SK Interiér Plzeň. To je váš partner pro rekonstrukce domů a bytů. Více na skinterier.cz.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
4: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
5: Porsche Plzeň.
6: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
7: Postele Losiná.
6: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Probuďte se v noci horkem? Postele Losina představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezapomeňte.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tiskulevně.cz. Náplně hned.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.